Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod peřinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
3: Takže dobrá noc?
2: Velmi dobrá.
4: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní

0: Renault.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: V Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Domažlické předměstí 610. www.šmucler.cz.
3: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
4: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
3: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
5: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
4: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt děsně happy.
5: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
6: Elfline Transport. Váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
7: Plzeň. Dobrý den.
8: Je Škodovka vaše srdcovka?
7: U nás v Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
8: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
7: Přijďte, vyberte si a odjeďte v nové spolehlivé Škodovce.
8: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
7: Porsche Plzeň. Porsche-plzeň.cz.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: Rádio FM Plus.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Rádio FM Plus.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Autocentrum Jan Šmucler Plzeň, Horšovský Týn a Klatovy. Šmucler.cz

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Porsche Plzeň. Dobrý den.
2: Je Škodovka vaše srdcovka?
1: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
2: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
1: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
2: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
1: Porsche Plzeň. Porsche-plzeň.cz.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se nekloní.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom.

0: chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Natočeno podle skutečné události.
2: Tyjo, Jindra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
3: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflinu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
4: Nikdy, anebo navždy.
3: No, tak vidíš.
1: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
5: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
6: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
7: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
6: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
8: Haló, lidičky, jestli pa to víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají profi voděvy a íčkom stuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market, profi oděvy Mrákov a stavebniny. Nikdyně. Tak přijďte jí tu.
9: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
10: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
11: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod peřinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
12: Takže dobrá noc?
11: Velmi dobrá.
13: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
14: Postele Losina.
15: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
16: Tiskne, kopíruje, skenuje.
15: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
16: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
17: Tisknu levně CZ.
18: Náplně hned.
19: Porsche Plzeň.
20: Dobrý den.
18: Je Škodovka vaše srdcovka?
20: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
18: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
20: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
18: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
19: Porsche Plzeň.
20: Porsche-plzeň.cz.
21: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
22: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
23: Když jde o zdraví.
21: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
24: Nákupy v online shop.cz.
25: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
24: www.onlineshop.cz.
26: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
28: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
1: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
0: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
2: Vstupenky na dětiraje.cz.
1: Bude vejdán.
3: Zlatý český ručičky. A u nás v Elitexu to platí dvojnásob. Sázíme na šikovnost a moderní technologie. A pozor, teď hledáme vaše zlaté ručičky. Chcete si vydělat a pracovat v moderním provozu v české firmě s více než 70-letou tradicí? Pojďte do toho s námi. elitexnepomuk.cz. Elitex Nepomuk. Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásné čtvrteční ráno, je 6 hodin a jsou tu první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Ministerstvo životního prostředí schválilo prvních 860 žádostí o bezúročné úvěry z programu Nová zelená úsporám. O státní půjčku na renovaci bydlení projevili za 2 měsíce zájem už 2000 domácností, které dohromady chtějí víc než 5 miliard korun. Banky a stavební spořitelny začnou konkrétní žádosti schvalovat nejpozději od začátku listopadu. Dva další lidé ve Frankfurtu nad Mohanem se léčí s takzvanou letištní malárií, potvrdil v úterý místní zdravotní úřad. Noví pacienti nepracují na letišti ani

0: Zpečetil spartianský Patrik Vidra. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: V Plané na Tachovsku mají studenti nové místo, kde si můžou nanečisto vyzkoušet práci v nemocnici, hotelu i kuchyni. Střední škola živnostenská otevřela multifunkční výukové prostory za zhruba 55 milionů. Je tu cvičný nemocniční pokoj nebo byt pro praktickou výuku. Škola je navíc jediná v kraji, která připravuje ošetřovatele pro nemocnice a sociální služby. Končím počasím, na startu dne čekáme polojasno, na odpoledne dorazí mraky, ale pršet má jen na horách. Stupnice teploměru se zastaví na 20.
2: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin
1: a Filipem.
0: Snídaně šampionů.
1: No je to tak, je to tak. Asi to nebude měnit, ne, ten otvírák. Asi to necháme, vždycky to tam prostě dám na pusu normálně. Tak krásné ráno, začíná snídaně šampionů, 6.03, Michal, Jasmin a Filip, hezké ráno.
2: Krásný ráno. Připomínáme, že i dneska se někdo z vás může vyhrát 5000 korun, a to už v 7.10, takže se utíkejte registrovat přes web Hitradia do soutěže Kdo pak to zvoní, jelikož pořád máte čas.
1: Pořád máte čas a třeba zazvoníme dneska, budeme čekat u vás před domem. Nicméně, já když jsem tady projížděl vysílání až do 9 hodin, co se týká playlistu, tak musím teda veřejně takhle pochválit naši hudební manažerku Lenku Drazdíkovou. Hele, normálně nevím, jak se to stalo, ale dneska ten playlist je teda jako echt dobrý, jo?
2: Dneska.
1: Echt dobrý.
2: Jindy jako, taky.
1: Ne, ale jako taky, teda... ale dneska a začínáme s Queenama. Hele, the show must go on. Hezké čtvrteční ráno.

0: se Freddy loučil se životem a my jsme tím přivítali vás u čtvrteční snídaně šampionů. Do show must go on. Hit Radio a Queenie v 6.07.
1: Zajímalo by mě, jaký jste měli všichni ráno, jak se cítíte v tuhle chvíli, protože já jsem měla takovou příjemnou změnu, jo. Můj přítel se vrátil ve 4.30 z premiéry Zrádců.
0: A něco bylo.
1: Z premiéry nový řady Zrádců. Zrovna, když mi vlastně zvonil budík do rádia. A mě vám to tak nabilo, protože já tam vždycky, jak on spí, žil, tak já nerozsvěci moc, chodím tam po špičkách, jsem strašně potichu a najednou jsme se mohli normálně bavit, říct si ty dojmy z té nové série a bylo to jako hrozně příjemný, takže já jsem strašně nabitá, vůbec nejsem ospalá a dělá mi to radost. Co vy tady ve studiu?
0: No tak já jsem se ve 3 ráno vrátil z Pardubice z firemky a kolik je 6, takže já jsem vlastně hlavou tak trošku ještě jakoby tam, ale překvapivě teda, baterky docela dobitý. Dobitý a myslím se, že to přijde tak po 9. hodině. Co Filip?
2: Já bych přidal ještě pracovní příběh. Já měl přijet o půlnoci domů z komentování fotbalu, jenže ve Španělsku ve Valencii hrozně pršelo, tak ten zápas se odložil, tak jsem mohl jít domů dříve, takže jsem šel spát už v 11 a jsem vysminkaný krásně. Nicméně moje předsevzetí, že budu jezdit včas, abych nemusel spěchat na silnici, se opět nevyplnilo. Přijel jsem na poslední chvíli. Kdyby byly tak dvě červený ještě, tak jsem to nestihl.
1: Hele, tak řekněte mi jedno číslo od jedný do stovky. Když si představíte, že jste baterka telefonu, tak kolik procent máte teďka v tuhle chvíli? Já jsem tak na 98.
0: Já jsem se tak trochu lek, jaký číslo po nás chceš takhle po ránu. To bych veřejně úplně, no, baterka. Tak 75, 80.
1: A chvíla?
2: Já 69 jsem nejslabší, mám padáka dneska.
1: Tak jak jste na tom, vy to nám dejte vidět. Za chvíli je tady minuta šampionů, hrajeme i pro vaše maslíčky, protože vy můžete vyhrát voucher za 5000 korun na akinu.cz, prémiový krmiva pro psy, pro kočky.
0: Dobře, takže po těch lidech chceme, Jasmin, rozumím tomu správně. Jak se jmenujete? Odkud jste? A kdybyste byli procenta baterky telefonu, tak kolik máte teďka procent po ránu?
1: Přesně, kolik máte energie v procentech?
0: Tak jsem se vymáčknul, no. Ale možná dávám 60 u sebe teda radši, no. Tak nám to pošlete na 777-937-777. Teď k vám letí další muzika. Bruno Mars, Just the way you are. 6 hodin, 10 minut. Hezké čtvrteční ráno.

0: Just the way you are, Bruno Mars. 6.13, ladíte čtvrteční hit rádio snídaní šampionů, hezké ránko. A je tu jako tradičně minuta šampionů. My jsme se vás dneska ptali opět, jak se jmenujete, odkud jste. A taky, kdybyste byli baterka v telefonu, tak kolik máte dneska ráno procent? Kolik vám ukazuje hlava?
1: A vaše tělo, ano, jakou máte energii. Dneska vyhráváte stejně jako celý tento týden voucher na 5000 korun na akinu.cz, kde najdete pro vaše kočky nebo psy prémiový krmiva.
0: No to se vaši miláčci čtyřnohý pomějou. A tady na Filipovi bude jednu z těch SMSek, Filipe, takhle, budeš dávat pozor, jo, a jednu SMSku pak vybereš, jo, jeden úkol.
2: Dobře, to bych mohl zvládnout i s těma 69%.
0: Tak, minuta šampionu startuje teď.
1: Lucka Tachov 100% po třech kávách.
0: Martin Hranice 20 až 30.
1: Dana Vsetín 60%.
0: Jitka Horní Lukavice měla 25, ale když nás slyší, tak 10. 85.
1: Martin Mrakov několik dnů už úsporný režim.
0: Michal Bečvy poslední 3%.
1: Marcela Bystřec má tak 80.
0: Růžena Karlovy Vary 100%, protože dneska už je malý pátek.
1: Radka Praha 82%, stejně jako její auto.
0: Zuzka Karlovy Vary asi 36, hektika nestíhám.
1: Adéla Kravaře 86%, vstávání ve 3.20 by mělo být trestné.
0: Renča Přeštice, přijdu si jako můj telefon, co jsem nedala přes noc na nabíječku, takže 7%.
1: Andrea Jeseník 90%.
0: Ivana Velký Ořechov, já mám 100, jako každý ráno, přeci.
1: Petra z Domažlic má 100 ze 100.
0: Tak co, Fílo?
2: Tak nejvíce mi líbilo, bylo to skoro hned na začátku, někdo měl 25%, ale když nás slyší, tak měl 85%, byla to posluchačka.
1: Jitka Horní Lukavice, to je super, že to není jako opačně, že by na tom byla dobře a pak si zapne Hit Radio, tady Míša, Jasmin, Filip a je.
2: No. To by mělo smůlu s cenou teda.
0: A třeba tam někdo je, kdo měl 100%, jakmile nás slyšel, řekl si, hele, hezký písniči přečestou a najednou tam slyší nás 3 a konec.
1: Tak dobrý,
0: jako.
1: Že ty se neozvali.
0: Tak Jitko z Horní Lukavice, my ti moc gratulujeme. Voucher na 5000 korun do akinu.cz je tvůj. No a samozřejmě děkujeme vám všem, kdo jste nám napsal. Zítra další voucher a poslední voucher tento týden pro vás. Teď je ty Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. Hezké ráno, zítra, rádio.

0: Tohle jsou hity, tohle je Pokáč. Štěstí najdeš všude, kam se podívá. Solitár na Hitrádiu v 6.22. Teď budeme mluvit na vás, kdo máte doma puberťáka. Představte si, že vašemu dítěti řeknete tak. A od zítřka žádnej TikTok, žádný Instagram, žádný online hry a ještě ti zatrhneme AI, tak myslím si, že vysolitaně tohle kombo tak v tu chvíli požádá dobrovolně o novou rodinu. Tak proč se o tom bavíme? Protože přesně takovou digitální revoluci řeší Evropská unie. Zákaz sociálních sítí a online hraní dětem mladším 13 let.
1: Jako asi to pro ně bude velký zásah vlastně, protože když si představíš děti v devadesátkách, tak to je, kdyby ti řekli, ne, nemůžeš ven, nemůžeš tady skákat gumu, nemůžeš tyhle ty věci.
0: A dneska je trest, jasně, chtěli bychom, aby ty děti šly ven, ale největší trest je, když jim sebereš telefon. No. Ale zase si říkám, není náhodou TikTok a Facebook a tady ty věci už nějak věkově omezený? Je to tak, ne?
1: Ale jde to očurat podle mě, no jako tak, že si tam dáš jiný rok narození.
0: Tak jako když tam jako naskroluješ ten rok, no. Takže bude spousta puberťáků narozených v roce 1987, si myslím.
1: Já bych to dělala tak, že prostě je to od 15 třeba, naskenuješ občanku nějak, nebo něco, víš, nějaký jako ověření, aby se to nedalo takhle obcházet, ale kdybych byla v tom věku, tak asi mluvím jinak.
0: Asi zakázaný ovoce, co?
2: Mně napadlo jedině ještě. A to už je pozdě teď.
0: Cože,
2: když kupuje se ten telefon, že jo, mobil,
0: nikdy není pozdě.
2: Tak by se prostě registroval na toho daného člověka a už by to jako nešlo předělat jen tak. Víš, koupil bys to dítěti, kolik mu je, 13, datum narození tady, prokázat a tak by to šlo.
1: To je ono.
0: Já si myslím, že je dobře, že je čas, kdy nás ještě děti v tomhle věku neposlouchají, protože už by říkali rodičům, ale mámo, prostě si to poslouchaj za rádio, tohle teda fakt poslouchat nebudu. Za chvíli budete poslouchat Taylor Swift, když s námi zůstanete The Fate of Ophelia, taky Green Day a taky aktuální doprava. Hezké ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
4: Maxi.
5: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: A sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
4: Gap. Individual style for every generation.
5: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: Trenýrkarna.cz.
10: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro okurku za 16,90 a kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí, stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
13: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze západních Čech jste nás informovali o překážce. Na výjezdu z Plzně na Starý Plzenec počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. No a na trase Litoměřice Česká Lípa u Liběšic probíhají práce na vozovce. Očekávejte omezení provozu.
15: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
16: Hit Radio FM+.

0: Radio. Dobré ránko, tak je Taylor Swift. 6.33, my jsme se tady bavili o tom, že Evropská unie řeší, že by lidem do 13 let chtěla zakázat sociální sítě, online hraní, taky umělou inteligenci. A já prohodil, že je dobře, že se o tom bavíme takhle brzo, že děti v tomhle věku ještě nejsou vzhůru, aby nám nenadávali. Tak jsou. Píše Lucie, ahoj, to vás teda děti poslouchají, právě mi u snídaně začaly ječet, že tady se poslouchá a rozhodně nesouhlasí s žádným zákazem, no tak pardon, tak děti dobré ráno i vám, za chvíli do školy, no tak si myslím, to asi moc nevylepšil, co? Tak zdravíme i vás, děti, krásné ráno. Je tady Filip a ten pro nás všechny má nachystaný ranní update, pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Lidský život měl vždy jasně stanovené rozmezí. Začínal narozením a končil smrtí. Poté zbyly jen vzpomínky, fotky a nic dalšího. S příchodem AI ale už ani smrt nemusí být tak definitivní. Stále více lidí díky AI avatarům udržuje svou živou památku zemřelých, komunikuje s nimi. Pro řadu z nich je to způsob, jak se s jejich odchodem lépe vyrovnat. Muž z Tchajvanu použil záběry z robotického vysavače k prokázání manželčiny nevěry u soudu. Ten mu přiznal sice odškodnění, ale žena podala protižalobu za neoprávněné natáčení a muž pak putoval na 5 měsíců do vězení. No a pojďme na krásný příběh. Muž z britského Manchesteru překonal sám sebe a zapsal se do historie. Podařilo se mu totiž složit hned 3 Rubikovy kostky za sebou v okamžiku, kdy neustále skákal na odpružené pogotyči, čímž tedy vytvořil nový a obdivuhodný světový rekord. Tak co tomu říkáte?
0: No, říkám si, jak tě to napadne, že si řekneš, že ale udělám rekord, že budu, na čem to skákal, na tyči?
2: A na takový ty pogotyči, jak se prostě musíš odrážet, že jo?
3: Tak pogotyči je jedna věc a samotná Rubikova kostka je věc druhá. Vy jste to někdy složili, protože já ne?
0: Ne,
2: určitě ne.
0: Co vy to posloucháte?
2: Bez šance.
0: Já nikdy. Já jsem teda, zahraju si trošku na našeho Davida Jošta, který tady není. On vždycky přidává takový zajímavost, jo? No. Tak já jsem si teďka tady našel nejrychlejší složení Rubikovy kostky, polský speedcuber Theodor Zajder, s časem hádejte za jak dlouho
2: já
0: to
2: složil. Já si myslím, že třeba za 5 sekund.
0: Co to Jasmin?
3: Za 3.
0: 2,76 sekundy.
3: To je blázen, to není člověk.
0: Já bych potřeboval třeba 2,76 dní, jako jo. A myslím, si, roku, že, možná, myslím si, že ani to by neprošlo. Please don't go. W. Další parádní muzika pro vás na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Dead Dance na Hit Radio v 6.42.
1: Jeden zvonek, jeden z vás a 30 sekund.
2: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak přesně o tomhle je naše, vaše soutěž. Kdo pak to zvoní, protože jakmile v éteru v 7 hodin 10 minut, což už je zanedlouho, uslyšíte zvonek, tak se běžte podívat před dům nebo vykoukněte z okna, jestli tam náhodou někdo nestojí a nemává v ruce nějakýma penězma.
3: Do 30 sekund naší hlídku případně pozdravte, pokud ji uvidíte. V 7.10 to zase vypukne a vy pořád máte čas se registrovat, protože my sami vlastně nevíme, kam ta naše hlídka pojede a jak to celý dopadne.
0: No a jak to dopadlo včera? Včera to dopadlo dobře. Jarka byla připravená a pozdravila naši hlídku. My spouštíme zvonek a odpočet právě teď. A vy, kdo jste registrovaní, máte už necelou půl minuty na to, abyste se šli podívat ven, jestli tam náhodou nestojí dívka s 5000-ovkou.
4: Aha, někdo kouká z balkóna.
0: Kouká. Je tam, je tam.
4: Kona.
0: Tak ať zamává aspoň, nebo
4: běží,
0: něco.
4: Běží, paní, běží.
0: Ať běží.
4: Poběžte ho, nebo to stěnem. Dobrý den.
5: Jo, je to tam, je to tam.
4: Tady máte telefon. Dobrý den.
5: Dobrý
0: Dobré
5: den,
0: ráno.
5: Kdo tam?
4: Dobré ráno. Tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost, hlídáme to každý den a se mi vždycky říká, prosím, že máme, my jsme s takovým prdelákovi svět, nebudeš to vyhrát. A já se omlouvám, ale jako mě tady natáčí, já jsem ještě v pyžamu. Jo, bohužel, jako akorát jsem šla budit syna.
5: Ježiš, to je krásný, tak to máme radost i za vás, moc vám gratulujeme.
4: Taky moc děkuju, děkuju, děkuju.
5: A to se mi líbí, takhle v pyžamu, přepadovka, to jsme přesně chtěli.
0: Já nevím, že se neoblíknete, když vám přijde na návštěvu pan Masaryk, jako jo, ale Masaryk doručen, dalšího pro vás budeme mít, jak bylo řečeno, v 7.10, ale hlavně příští pátek, poslední den soutěže. 50 tisíc korun! 50 tisíc pro někoho z vás, kdo budete registrovaní na webu hitradio.cz a v 7 hodin 10 minut nám přijdete otevřít, protože tenhle balík peněz vám dovezeme tady Miss Jasmin.
6: Je to tak.
0: Tak registrace na webu hitradio.cz a v 7.10 zvoníme.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
7: Já nový plot mám.
8: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 19. září v Letcích u Plzně. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Franto, co pa všechno se dá sušit?
12: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
11: A tvůj Bůček?
12: Ten už nestihneš.
10: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
13: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Máš u sebe korunu?
17: Na co?
16: Na novou vanu ze Senesy.
17: Odkud?
16: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
17: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
18: 12 hlasů, 12 snů, jedna vítězná hvězda.
10: Už 18. září ve Škodalandu rozhodne finále soutěže Trojka hledá svoji hvězdu. Finalisté zaspívají před hvězdnou porotou Sámer Issa, Davide Mattioli, Viktorie Molcar a Zdeněk Barták. Kdo vyhraje? Přijďte to zjistit. 18. září ve Škodalandu.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
18: Nové vydání magazínu Reportér.
19: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
18: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
19: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
18: A k tomu spousta dalšího čtení.
20: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu! Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
21: Attention!
22: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
21: Yes,
22: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
21: La Tropical!
22: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně ze západních Čech, hlásíte bouračku dvou aut na trase z Chebuna až za sjezdem z dálnice D6. Bourala dvě osobní vozidla, projíždějte opatrně. No a na D7 na 35. kilometru směrem na Prahu havarovalo osobní auto, kolona se zatím netvoří.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Eva Farná a Meraj. Vzpomeneš si, tohle Hitrádio v 6.56 a já bych chtěl říct, že Jasmin tady použila zbraň hromadného ničení, rozsvítila naplno zářivky teda, a to je teda, to vám řeknu. Vypadá to tady zase jako, když skončí maturák a pak už tam jsou tady jenom ty ožralci.
1: A tak jindy tady jsme jak
0: Moskomorové. A rozsvítí se ples, že jo, rozsvítí se ten sál. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak já vám chci říct jenom, kdo nás teďka posloucháte a jste třeba menšího vzrůstu, tak na Floridě vás teďka možná čeká největší ponížení vašeho dospěláckého života, jo, protože tam mají nový zákon. Kdo měříte pod 157 cm, tak musíte do autosedačky.
0: Bavíš o vejšce.
1: No jo.
0: Rozumím, no, takže počkej, pod 157 čísel musíš mít autosedačku, ale tak já myslím, že znám spoustu jako lidí dospěláků tady v Čechách, který jsou menší třeba než 157, takže by museli mít teda podsedák.
1: Museli by mít podsedák, no.
0: Tím
1: já
0: pádem.
1: Jsem naštěstí dobrá, já 165 mám, takže tam je to dobrý.
0: No ty jsi v pohodě, ale já jsem tady ráno koukal na storíčko našeho kolegy Jakuba Urbana a on to sdílel, tady je to na očku někde. Nový zákon na Floridě, kdo měří po 157 čísel, musí do autosedačky. A on to sdílel a napsal pod to. Uf, to je těsně. Protože jenom Kuba, on je menšího vzrůstu, ale mě baví, že on prostě si z toho dělá legraci, no.
1: No přesně, no.
0: No je to sranda do té doby, než se to zavede i tady. Jak by vypadala ta policejní kontrola, asi, že jo? Tak pane řidiči, potřebné doklady k provozu a řízení vozidla.
1: No.
0: Dýchněte si, teďka si vystupte, my si vás tady máme. Kričovský metr by vytáhl ten policajt.
1: Já si to představuju spíš, že jsi třeba někde na rande. Mm-hmm. A je to pak vlastně celkem, takhle, mě nevadí nízký muži, ale když by on měl autosedačku a já ne, tak by mi to přišlo takový trošku úsměvný.
0: No tak by prostě dvě sedačky, no, aby se nezajítila špatně, no. Takže hele, nechte si tady ty zákony takhle na Floridě, jo. Tak Shabuzi, Bar Song, další song pro vás. Do sedmé a pak přidá Filip další zprávy. Hezké ráno.

0: Hit Radio FM+.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
7: V Dobřanech se žije dobře.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Krásné čtvrteční ráno, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Světové zásoby vody čelí podle Světové meteorologické organizace alarmujícímu tlaku a planeta rychle vyčerpává své rezervy. Běžný průtok mělo v posledních letech jen zhruba 30 až 40% světových řek, což je nejméně v historii měření. Situaci navíc zhoršuje rychlé tání ledovců a pokles podzemí.

0: ztrátě bodů se Švédskem a překvapivému vítězství Řeků nad Slovinskem čeští volejbalisté dnes potřebovali proti medailistům z posledních tří mistrovství Evropy aspoň bodovat. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Zůstaneme u sportu. Po dlouhých 14 letech je to tady. Plzeňští basketbalisté se dneska před domácími fanoušky vrací do nejvyšší soutěže. Lokomotiva přivítá od Česky v podvečer Děčín. Plzeň se mezi elitu dostala díky divoké kartě a polovinu týmu tvoří její vlastní odchovanci. V hale nás tak čeká speciální večer, na kterém nesmíte chybět. Jdeme na počasí. Ráno a dopoledne má převládat polojasno. Po obědě dorazí mraky, ale přehánky hlásí předpověď hlavně na horách. Pod kopci naměříme 17 až 20.
2: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
3: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Krásné ránko.
4: Krásný čtvrtek. Snídaně
0: šampionů. Je tady i náš zprávař Filip, hezké ráno i tobě.
5: Krásné ráno.
4: A už za chvíli v 7 hodin 10 minut dovezeme jednomu z vás 5 000 korun.
0: O tom je soutěž Kdo pak to zvoní, tak vy, kdo máte registraci na webu hitradio.cz, tak buďte připravený, nechoďte daleko od rádia a hlavně buďte připravený vyrazit, pozdravit naši hlídku.
4: A kdo registrovaný nejste, pořád máte čas to udělat.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Train, Drive By, 7 hodin a 10 minut.
1: Právě teďka naše hlídka stojí u jedních dveří a možná to jsou právě ty vaše. 5 000 korun, tolik můžete dneska vyhrát.
2: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A to konkrétně až tady u nás v éteru zazvoní soutěžní zvonek, vy budete mít 30 vteřin na to, abyste sešli dolů ke dveřím, nebo se aspoň podívali z okna a zamávali naši hlídce, která čeká u vašeho domu. A dneska někde čeká Dana. Dano, hezké ráno.
3: Dobré ráno do studia.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Tak mohla bys popsat, jak to tam vypadá, kde se nacházíš? Neříkej město.
3: Jasná věc. Hele, takže jsem u krásného rodinného baráčku. Mm-hmm. Mají tady takovou hezkou zámkovou dlažbu, jsou tady vjezdový vrata, docela nízký, stříbrný, na nich bílá schránka poštovní a za mnou je nádherná louka, takže výhled úplně malovaný. A ještě, abych to popsala trochu blíž, tak přímo na té zámkovce máme dětskou hokejovou branku a nějaký koš na basketbol.
0: Mně se líbilo, jak jsi řekla, že tam je bílá schránka, tak jak míváme na schránkách napsáno nevhazujte letáky, takže jestli tam třeba není napsáno vhazujte 5 000.
3: To tu není napsaný, ale 5 Františků tady mám, tak schválně vyjde to dneska.
1: Já si myslím, že tohle, v tom se jako někdo určitě poznal, jo, pokud poslouchá. Záleží, jestli jo, tak pojďme to rovnou odstartovat.
0: Tak jdeme zvonit.
3: Tak jdeme na to.
1: 30 sekund běží právě teďka.
0: A vy, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz do soutěže, kdo pak to zvoní, tak běžte se podívat, ven, jestli tam náhodou nestojí slečna s 5 000.
3: Jsem tady, pořád čekám, nikde nic, vevnitř tma, vidím francouzským oknem dovnitř baráku. Vidím krásný kytky, ale pořád nikoho.
0: Posledních pár vteřin. Tak Dano, my ti děkujeme, že jsi vstala.
3: Jo, bylo to hezký, ale zbytečný. Mají tady kamery, takže mě 100% na těch kamerách viděli.
1: Ježíš, tak to pak bude pocit.
0: To jo, až se podívá. A ona tady u nás byla a měla tady tu 5 000. No tak, Dano, my ti moc děkujeme za spolupráci. Můžeš se vrátit domů, do postele možná?
1: Ty peníze vrať, prosím, když tak.
3: Jo, tak vrátím. Tak nebudou dneska.
0: Tak děkujeme, krásné ráno, měj se hezky.
3: Já taky, i vám.
1: Ahoj.
0: Tak to dneska nevyšlo, ale...

0: To je štěstí pro vás ostatní, protože my přihazujeme tisícovku a zítra v 7.10 můžete vyhrát 6000 korun.
1: No a od zítřka přesně za týden, kdy povezeme finální výhru já a Michal.
0: A je to 50 klacků, 50 tisíc korun, tak ještě nějaký důvody, proč se zaregistrovat na webu hitradio.cz.
2: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: čtvrt na 8, něco málo k tomu ladíte Hit Radio, Louis Fonsi a Demi Lovato. Dobré ráno. Obchodní řetězce prý rozdělují zákazníky podle nákupního chování na zvířecí druhy, tady na mě vyskočilo. Mm-hmm. Jakmile totiž vejdeme do nákupáku, tak jsme buď orlice, had, anebo žirafa, a to se týká hlavně vás žen, takhle vás rozdělují marketéři.
1: Co to teda znamená?
0: Tak píše se tady, že konkrétně orlice sledují ceny, čekají, až jsou úplně nejníž, a pak zaútočí. Mm-hmm. Sleva 70%, jdeš po kořisti. To se tady píše. Pak tady jsou hadi. A hadi mají k obchoďákům údajně odpor, vletí tam, rychle nakoupí zásoby a prchají pryč. Hmm. Tak to jsou hadi. A pak jsou žirafy a ty nákupy milujou a berou je jako takovou společenskou událost, kafičko a obchody a tady další kafe a tady zkoušení oblečení. Prostě takový jako celodenní výlet. Tak by mě zajímalo, jaký nákupní typ jste vy, jsi ty.
1: Já budu ten nákupní typ had podle mě, protože mě to hrozně nebaví, ale baví mě to, když jdu s přítelem, čověče, protože on jak jako natáčí klipy a tak, tak on má i to oko toho stylisty. Mm-hmm. A jemu fakt jako nevadí nosit mi ramínka a říkat, hele, tohle ti bude slušet. Opačně, to nemám. Já mu neporadím nikdy, co si má tam jako nakoupit, mm-hmm. ale když to funguje takhle, tak je to rychlý, baví mě to, pak jdu spokojená domů, ale sama to nenávidím a nepůjdu tam prostě nic nakupovat.
0: Takže ty jsi had.
1: Jsem had.
0: A mě to teda záležitost žen, ale kdybych se zeptal tebe, Filipe, jaký ty jsi nákupčí teda?
2: Já budu taková jako malá žirafka, si myslím. Ne, že bych tam rád strávil jako celý odpoledne, ale když už jdu někam, tak si rád sednu chvíli na to kafe. Mm-hmm. Rád si klidně skočím někam, jenom něco zkusit, i když nic nepotřebuju. Za důsledek to samozřejmě má to, že tam utratím jako
1: nekřesťanské
2: hodně peněz za věci, které vůbec nepotřebuju. Ale jelikož bydlím za Prahou, aha, často potřebuji vyplnit třeba 2-3 hodiny, no tak jdu prostě nakupovat.
1: A Michal?
2: A co ty?
0: Já nevím, já si připadám, že jsem jako lama.
2: Počkej, ta tam nebyla ve výběru.
0: No, tak ale tak...
1: Proč tentokrát, Míša?
0: Přidávám, proč tentokrát. Proč? Ty tam celou dobu tak jako pokorně stojím a s tupým výrazem sleduju, jak ze mě stříhají vlnu. Jak teda respektive ty prachy, jo? Tak, jaký nákupní tip jste vy? Můžete nám dát klidně vědět. My vám dáme další hity. George Ezra, Shotgun za malou chvíli a taky doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek frčí. Tak hezký ráno, šampioni.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: září. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
1: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
2: Tomas Arsov v Tetě?
1: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
2: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
1: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Pozor! Hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
5: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
6: www.pubec.cz.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska s Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září, Kaufland.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
10: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
11: Snad zaspal dobu frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
12: Sudovi šrot, republice ocel.
13: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
14: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
15: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
16: Tak abyste ho nepromeškali.
15: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
16: Garanci kvality i výhodného financování.
15: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
17: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
18: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
20: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, na průtahu Liberce ve směru na Turnov probíhá odtah havarovaného osobního auta. Místo je neprůjezdné, kolona má téměř 2 kilometry. No a na D5 se na 65. kilometru směrem na Rozvadov stojí porouchané nákladní auto, dejte pozor.
21: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
22: Hit Radio FM.

0: 7.32. S vámi Michal, Jasmin a Filip a přejeme hezké ráno. Za chvíli rychlá pětka o lupení na koncert Pussycat Dolls. Nejdřív ranní update a Filip.
1: Ranní update.
0: Letecká společnost ve Spojených státech mile překvapila svou dlouholetou pasažérku. Po dlouhých 10 letech jí totiž neočekávaně doručila ztracené zavazadlo, které se náhodně našlo v zapomenutém a zaneseném skladu na letišti v Chicagu. Zákazníci v americkém supermarketu prožili odpoledne hodně horké chvilky u regálu s pečivem. Mezi úhledně srovnanými balenými toustovými chleby totiž objevili živého hada, kterého musel na místě bleskově odchytit přivolaný odborník na plazy. Zamilovaný pár z Mexika se namísto tradičního obřadu v kostele rozhodl pro naprosto netradiční zážitek. Své manželské sliby si totiž vyměnili v hloubce 10 metrů pod mořskou hladinou za asistence hejn korálových ryb a zkušených potápičů. Tak co šli byste do toho? Já teda 10 metrů pod hladinou, podle mě by mi praskly uši.
2: To je jedna věc, pak jakože, tak řekli si sliby, probublali si sliby. No,
3: no hodně to bublalo. Berte si zde.
0: Nicméně vy můžete požádat o ruku třeba někoho na koncertě. Konkrétně na koncertě Pussycat Dolls, které zahrají už příští středu 23. září v Pražské O2 aréně a my vám celý tento týden rozdáváme v soutěži Rychlá pětka po 2 vstupenkách. Tak pokud byste je chtěli vyhrát a chtěli byste zadáčo vyrazit, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké

0: 7.37, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Já mám příběh a když jsem dneska ráno odjížděl ve dvě z firmky, ve dvě ráno, tak mě zastavila paní na parkovišti a říká: dobrý večer, my vás s dětma posloucháme každý ráno a hrajeme rychlou pětku. Nám to přijde docela jednoduchý, ale asi to je stres, co? Když tam je ten posluchač ve vysílání. Myslím si, že jo.
1: Rychlá pětka.
0: Myslím si, že jo. A na to nám odpoví Káťa, která je s námi ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, ahoj.
0: Dobré ráno, ahoj Káťo. Tak prosím tě, ty budeš soutěžit o dvě vstupenky na Pussycat Dolls příští středu v O2 aréně. Zeptám se, je to stres teďka, když jsi s náma ve vysílání?
2: Je to hrozný. Ještě nikdy se mi to nepovedlo a je to strašný. Takže nervozita je obrovská.
3: Tak držíme i tak palce a jdeme rovnou na to.
2: Děkuju.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Doplň přísloví, bez práce nejsou...
2: Kláče.
0: Jednoduchý.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Káťo, budeš vědět, který prst je nejblíž palci?
2: Ukazováček.
0: Mm-hmm. Přesně tak.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Která známá blondětá panenka má přítele Kena?
2: Barbie.
0: Je to Barbie.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět... Co je opakem slova rychle?
2: Pomalu.
0: Ano.
3: A poslední, pátá otázka. V jaký aréně proběhne koncert Pussycat Dolls?
2: No v O2čku.
3: No v O2čku.
0: Káťo, ty jsi neuvěřitelná.
2: Skvělý.
0: Ale a možná i tohle, co už hraje pode mnou. Slyšíš to, co hraje pod náma?
2: Slyším.
0: I hate this part.
2: Paráda.
0: Myslím si, že ty don't hate this part, protože vyhráváš 2 vstupenky do O2 areny na The Pussycat Dolls. Jsou tvoje, moc si to užij, posíláme a třeba se tam potkáme.
2: Děkuju, to je skvělý, mám radost, děkuju.
3: Gratulujem, ahoj.
0: Měj se krásně.
2: Ahoj.
0: Ahoj. No a pokud se nepletu, zítra je pátek a máme tady poslední 2 vstupenky. Opět v rychlé pětce zítra o 7:30.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Pussycat Dolls už příští středu v pražské O2 aréně. Teď na Hit Radio I Hate This Part v 7.43, hezké ráno. Dneska je výjimečný den, slaví 54 let seriál, který podle mě v 90. běžel v televizi snad po každý, co jsme ji zapnuli. Už víte? No jasně, Hockey Pierce, Radar, Klinger, Šťav Vajzna, hele, Plukovník Potr. Člověk za mě ty postavy znal možná líp než vlastní příbuzný.
1: Ale já když se řekne Mesh, tak já si představím hnedka svýho tátu, který na to pořád koukal, a já pak s ním právě.
0: Mesh. To je obrovský flashback. Taky to cítíte vy, kdo teďka posloucháte tu znělku? Pane bože. Jinak mimochodem největší televizní událost bylo finále. V Americe ho sledovalo přes 100 milionů lidí. A já si říkám, že je vlastně strašně škoda, že Mesh už v televizi nepotkáváme tak často. Mě totiž napadá jako pár současných seriálů. Jejíž vysílací čas bych mu s klidem přenechal.
1: Nějaký konkrétní?
0: Hele, Ulici nemyslím, na to mi nešahejte, jo? Tu nemyslím. Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen, další hity pro vás za chvíli, taky aktuální doprava, tak hezký ráno, šampioni.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Cesta na zákaznické centrum. To už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskakarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
2: Dobrá práce a skvělý tým?
3: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
2: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
3: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
2: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
3: Těšíme se na vás.
4: Izolvest.
5: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
4: Izolvest.
6: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
4: Izolvest.
5: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
4: Izolvest.
6: Tak zavolejte ještě dnes.
5: izol@vest.cz.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
10: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
11: Vinylovou? A bude sama hrát?
10: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
12: Experto Family. Od V podlahy.
13: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
14: Vážně? A co umí?
13: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
14: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Tachovsku mezi Třískolupy a Kundraticemi budou probíhat práce údržby. Na Orlicko-Ústecku mezi Sečí a Němčím srazilo osobní auto sednout, dejte pozor. No a na Tachovsku mezi Přimdou a Rozvadovem budou probíhat práce údržby.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Niko Santos, Fastboy, Hit Radio 7.54.
1: Znáte takový to, jak někdo vezme starý hit, přespívá ho, vy si říkáte, Ježišmarja, proč, to starý bylo dobrý. Ale někdy zjistíte, že song starý 50 let může někdo přespívat a může to znít skvěle. A přesně tohle je podle nás ten druhý případ, protože Sofian Mežmeš přespíval song od Jiřího Schellingera, a to pro chystaný film Bobule a Bobulky.
0: Ten song se jmenuje Léto s tebou, určitě podle názvu znáte, pokud ne, připomeneme ten originál, 50 let starý. Za noci hvězdy
1: padají a miluju.
0: Jiří Schellinger, Léto s tebou. No a právě Sofián ho přespíval a zanechal za mě teda tu původní aranž, že to vlastně, je to takový hutnější, mi to přijde, jo. Geniální.
1: To mě baví teda.
0: Geniální. Sofian Mežmeš, já vždycky, když vidím Mežmeš, tak si vzpomenu na historku, já byl jednou ve frontě na pivko na festiáku, kde právě Sofian byl, hrál a slyším, jak se baví dvě dámy, jo, tak 50 let a říkají, prosím tě, kdy bude ten medy, jo? Protože spoustu lidí s tím má problém, já taky nevěděl, když začínal. A příjmení Mežmeš, pro zajímavost, má svůj původ v Alžírsku, odkud pochází jeho otec. A jde o tradiční severoafrické příjmení, které zdědil právě po něm.
1: Mm-hmm.
0: Tak pojďme si dát teda přespívané Léto s tebou od Sofiana Medio.
1: A klidně nám pak napište, jak se vám ta nová verze líbí.
0: Tak pojďme na to, šampioni, 7.56 ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
6: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
7: V Dobřanech se žije dobře.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásné ráno, minuta po osmé, pojďme na další zprávy, vítejte u nich. Za zboží obsažené v malých zásilkách, které přichází do zemí Evropské unie, se bude nově platit celounijní manipulační poplatek. Krok zasáhne zejména čínské online prodejce Shein nebo Temu. Výši poplatku stanoví Evropská komise a bude ji každé dva roky přehodnocovat. Členské státy ho začnou vybírat nejpozději od 1. listopadu letošního roku. Policie varuje před zákeřnými internetovými vyděrači. Ti vyhrožují zveřejněním záznamu intimních videohovorů, které v tichosti pořídili bez vědomí důvěřivých poškozených. Nejnovější českou obětí se stal muž z Litoměřicka, kterého si podvodníci nahráli a následně po něm chtěli nemalé peníze. Celkem přišel o více než 300 tisíc korun. Policie na podobné případy vydírání upozorňuje pravidelně. A pojďme také na fotbal. Barcelona vstřelila v soutěžním utkání minimálně 5 branek po páté v sezóně a 6. vítězstvím v řadě si upevnila postavení v čele La Ligy, když po drtivém výkonu v 6. kole deklasovala Racing Santander 7-2. Hosté, kteří po postupu mezi elitu stále čekají na svůj první bod z venkovních hřišť, na Nou Campu neměli nárok a hlavně kvůli Rafinhovi s Laminem Jamalem. Tito dva hráči se během 6 kol podíleli na neuvěřitelných 21 gólech. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: V Plané na Tachovsku mají studenti nové místo, kde si můžou nanečisto vyzkoušet práci v nemocnici, hotelu i kuchyni. Střední škola živnostenská otevřela multifunkční výukové prostory.

0: zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
1: jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Ahoj, dobrý ránko.
3: Krásný čtvrtek vám všem.
0: Snídaně šampionů.
2: Rozjíždíme třetí třetinu čtvrteční snídaně. Dobré ráno.
3: Mě by zajímalo, jestli naši posluchači doma taky žijou s člověkem, který jim potají vyhazuje věci a neví o tom, protože já jsem včera zažila dost nepříjemný překvapení a někdo se v tom podle mě za chviličku taky poznáte.
2: Tak pozor, k tomu taky něco mám. Pojďme na hity. Adele, Set Fire to the Rain, tím začíná další hodina.
0: Hit Radio FM+.

0: uších Hitrádio, taky Adele. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin a Filip.
1: Znáte ten moment, když doma něco nemůžete najít, tak se zeptáte partnera a ten se tak jako začne podezřele vyhýbat tomu očnímu kontaktu? Tak já jsem tohle zažila včera a jsou podle mě opravdu dva typy lidí. Jeden typ je ten, kdo všechno jako schovává, protože se to ještě někdy může hodit. A pak je ten druhý typ, co chce mít doma čisto, málo věcí a všechno vyhazuje. Tak já jsem schovávač a přítel je vyhazovač. A já jsem si včera večer balila věci na kytaru, protože jsem samouk, roky, říkám si dobrý, tak já se někam přihlásím a začnu někam docházet. Tak si balím tu kytaru a říkám přítelovi, Kubí, kde mám ten obal na tu kytaru, prosím tě? A on, není. A říkám, jak není, teď byl. A on, no, už není, tak teď si hrála doma, tak jsem se ho zbavil. A já v tu chvíli, já jsem byla tak naštvaná, protože ano, já chápu, když vyhodí nějaký nepotřebný věci, nějaký svíčky, něco, ale že vyhodí něco, co je takhle potřebná věc v případě muzikanta?
0: Je potřeba si rozdělit role. Ty jsi říkala, že jsi teda schovávač a tvůj kluk je vyhazovač, jo?
1: Jo.
0: No tak já jsem schovávač u nás a moje dívka je vyhazovač, jo? Já teda, já doufám, že neposlouchá, ale já doteď nemůžu najít součástku DJský konzoly, kterou jsem si objednával z Británie, protože nikde jinde na světě ne.

0: byla. A to poštovní bylo 4x dražší než ta samotná věc, jo. Když jsem to hledal, tak jsem to nenašel. Tak se ptám doma, jestli to náhodou jako neviděla.
1: Ne, neviděla, nevím.
0: No tak nevím, jestli tomu mám věřit, jo? Ale prostě není. A nebylo to úplně malý, bylo to zavalený v takový bublinkový, růžový folii. Není to prostě, jo? Takže vyhazovač ona.
2: A u Filipu doma je to jak?
1: U Filipu, tak přítelkyně je vyhazovač a já jsem schovávač a mám takovou super vlastnost, že umím schovat věc sám před sebou, nemůžu ji najít. Jo, teď třeba aktuálně prostě jsem si koupil nový krásný boty na sport, takový drahý. Neseděj mi, takže je chci prodat, jenže jsem si do nich dal vlastní vložky a ty originální jsem nikam dal a nemůžu je najít. To znamená, ten inzerát bude prodám boty, vložky vlastní, že jo, protože nemám prostě k tomu.
0: Ty jsi mi úplně připomněl moji super schopnost. To podle mě, já kdybych šel teďka někam na pohovor a zeptali by se mě na nejsilnější stránky, tak bych řekl přesně, hele, jsem schopnej si svoji věc někam prostě dát a už ji v životě nenajít.
1: Ano, ano.
2: Tak to jsme se tady my tři sešli teda dobře, no, tohle máme všichni stejný. Tak jak to máte u vás doma, dejte nám vědět, kdo z vás je vyhazovač, kdo z vás je schovávač a co vám případně ten druhej takhle schoval.
0: Co vám vyhodil? Chybí, co jste nenašli už? Číslo na WhatsApp 777937777, tady nám to můžete nahrát jako hlasovku, nebo nám to na tohle číslo pošlete SMS-kou. Budeme moc rádi, buďte součástí vysílání, teď pro vás další hity. Krištof na Hit Rádiu, hezký ránko. Neboj

odkvete, pojď zpívat, tančit na hlas.

0: posloucháte Hit Radio, tohle je snídaní šampionů, krásné ráno.
1: My jsme se tady s váma bavili o tom, kdo z vás je doma vyhazovač a kdo schovávač věcí. Už nám tady chodí zprávy od vás a já jenom ještě ve zkratce jsem si vzpomněla na jednu věc nepříjemnou. Já jsem příteli nakreslila takový obrázek. Já moc neumím malovat, ale koupila jsem si jednou, už je to tak 2 roky zpátky, plátno a akrylové barvy. A že to poprvé v životě zkusím. A našla jsem si videonávod na YouTube a byla to taková noční obloha se světýlkama a stromama a přišlo mi to fakt jako krásný. A je to třeba rok zpátky, nebo půl, co on vyklízel skříň a teďka jsem viděla, jak si to dal pod mikinu a jak s tím míří ke koši a já říkám, cože, co se to tady děje a on, teď to není jako moc hezký.
0: No, mě by spíš zajímalo, co je těžký na namalování noční oblohy, ne? Tak vezmeš prostě černou temperu a uděláš tam žlutý tečky, ne?
1: Ne, to byl západ slunce, bylo to jako hezký.
0: No tak vezme, tak to žlutý kolečko uděláš větší. To
1: ale
0: je jedno.
1: Hrozný, pánové.
0: Tak co jste, schovávači nebo vyhazovači, vy, kdo nás posloucháte? Tak píše třeba Eva. Ahoj, já a přítel jsme vyhazovači a moje maminka vše schovává. Prý, co kdyby se to někdy hodilo, takže to potom s přítelem pěníme.
1: Liduš, dobré ráno, mé nejmilejší rádio. Já mám kolegyni, jejíž manžel schovává naprosto všechno, především věci, které nikdy nebude potřebovat, nebo určitě ne v takovém množství. Jedná se o různé kelímky, skleničky, tyčky od nanuků. Proč tyčky od nanuků? Nejvtipnější na tom je, že kolegyňka už do práce nanosila na tajňáka desítky sklenic od okurek, medu a podobně, protože kdyby to vyhodila doma, přišlo by se na to.
0: Já jsem si vzpomněl, jak tady čtu ty kelímky, jo, tak já se musím přiznat, já mám v garáži, už to je skoro u stropu, tak zacvakaný ty kelímky z festáku do sebe, jo.
1: Tak to mám doma,
0: a měří to třeba 2,5 metru a prostě jsou tam a nejsou ani vymytý, prostě to leží zase. Prostě tak asi do plastu to odvíst. A počkej, tak za to jsou nějaký peníze, ne?
1: No, to jsme o dost přišli tím pádem.
0: Akorát je blbý, když to je počištěný třeba Marek ztracený, že bych to vracel někde na Majalesu, ne?
2: Já myslím, že většinou bývá i 50 nebo i 100 korun vratná záloha. A to jsem teda chtěl jako říct, že to je největší kýč mít doma tyhle ty kelímky z fotbalových stadionů, koncertů, jako budu mít na památku, tyjo, tak to máš v hlavě, máš fotky.
0: A takovej jsem já.
1: A tamhle jsou dveře, Fílo. Tak, Renata, hezké ráno, my jsme oba schovávači, ale každý úplně jiného typu. Takže doma plno nesmyslů a hádky, proč tohle potřebuješ a tedy. Já nechápu, proč přítel řeší toto a on zas nechápe, proč já něco jiného. Bylo by super, kdyby každý z nás vyhodil věci toho druhého a máme prázdný dům.
0: Mm-hmm. Pojďme na hlasovku od Lucie.
3: Dobré ráno. Tak já jsem určitě vyhazovač a právě nesnáším u manžela to, že všechno schovává. Dostane něco nového a neotevře si to, dokud to nepotřebuje. Prostě je to furt v krabici, já nevím, nebo v celofánu s cedulkama schovaný. No, ale že jo, práší se na to, překáží mi to. A takhle jednou dostal od svý matinky takový hrozný zelený svetr s kostěnýma knuflíkama. A já mu říkám, no, tak to je hrozný, to nosit nebudeš. No a tak jsem mu to prostě schovávala tak dlouho ve skříně, až jsem prostě udělala reborderizaci a skříň se mi klidila, samozřejmě ten svetr jsem vyhodila. A když se po něm jednou scháněl, tak já říkám, nevím, kde je, nechal jsem to náhodou u mámy. A on, tam byl tady a já říkám, tam nebyl, tam jako už jsem ho neviděla, jsem ho nikam nedávala. No a naštěstí už potom se po něm scháněl a když mi to jednou prošlo, tak takhle, když zůstane, tak je vždycky nějaký vošklivý trika nebo to, tak to pak rozstříhám na hadry a tvrdím, že to tam nikdy nebylo. No, takže u nás to funguje takhle, hele, ale asi si už na to zvyknul a nepátrá po věce, které tam už nejsou. No, ale právě to hromadění, to je bohužel jeho slabost a za chvilku bychom se tam nehli. Takže já jsem určitě vyhazovač.
1: Zdravíme tchýni, která doufáme, že poslouchá a slyší toto.
0: No já spíš o tom přemýšlím, že jestli poslouchá jako Lucky manžel, jo? Tak teďka to slyší a říká si, where is my sweater? Od maminky! To bude to, čo dneska, ale zase usměřovan do večerné. A my se ptáme, where is my husband? Tohle je Ráje na Hit Radio, my vám děkujeme za vaše zprávy, moc nás to pobavilo. A teď hrajeme další hity. 8.21 na Hit Radio. Dobré ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Datart uvádí Dny Merien.
9: Dny Merien, jo.
8: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
15: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
16: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
17: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
18: Máš u sebe korunu?
19: Na co?
18: Na novou vanu ze Senesy.
19: Odkud?
18: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
19: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
20: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Českých Budějovicích na Lidické třídě na křižovatce s Mánesovou. Se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. No a na trase z Mladé Boleslavy na Českou Lípu u Zahrádek budou probíhat práce údržby, dejte tam pozor.
21: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio FM+.

0: taky kuličky.
1: A i tohle svíří House Mafia na Hit Radio. Don't you worry child, 8.33. A Filip má ranní update.
2: Ranní update.
3: Žena v Kanadě nevěřila vlastním očím, když při zpracování domácí zeleniny z vlastní zahrádky narazila na ztracený poklad. Na koření mrkve totiž po letech objevila svůj snubní prsten, který kdysi dávno zapadl při pletí záhonů. Turisté toužící po romantických úzkých uličkách a scenériích, které jakoby vypadly z pohlednice, za nimi nemusí vyrážet do okřídlených velkoměst, jež náporem praskají ve švech. Nový seznam 20 nejkrásnějších měst světa zahrnuje skryté perly, o kterých jste možná nikdy neslyšeli. Na vrcholu stanulo italské Praiano na pobřeží Amalfi, druhé místo putovalo do Japonska a třetí do Ekvádoru. Bezpečnostní pracovník v jedné asijské bance se stal terčem vtipálku poté, co nechtěně spustil poplach. Podařilo se mu totiž omylem zamknout se v trezorové místnosti, kde pak musel v obklopení peněz čekat několik hodin na ranní směnu.
4: To je hrůza.
1: Omylem, no jasně.
3: Teď ty plný kapsy, víš co?
1: Jasně. A vlastně to je prima nápad. Prima nápad se zaměstnat u banky a pak jako mít do hlavě plán, jaký vybrat. A když to vám zamkne, tak říct, hele, já tady pracuji, mě to tady zamklo.
4: Hele, jestli jste viděli La Casa de Papel, papírový dům, tak ano. Oni tam vykrádají ty banky a já si říkám, to je tak promyšlený, že to vlastně může být fakt perfektní návod pro někoho, jak to jako dělat. Tak mě to napadlo, když jsem slyšela
1: tohle. Borci to nevyšlo, no, Bella Ciao nebude. Hele, kdyby mu to vyšlo, tak bychom zahráli Bella Ciao, ale protože mu to nevyšlo, bude Shania Twain, kačing,
4: kačing,
1: kačing, ono mu to nekačing. Pojďme na to. Tohle je srdcovka, další srdcovky vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13.05. A je...

0: Blink-182, I Miss You na Hitrádiu 8.41. Přejeme vám krásné čtvrteční ránko. Poslední průzkum říká, že v Americe a Evropě si mezi sebou sdílí 40% partnerských párů polohu přes GPS. No a vy, kdo jste jableční, máte iPhone, tak s poslední aktualizací systému přichází taková docela trochu trhlinka ve vztahovém špehování přes tohle sdílení polohy, protože nově si můžeme skrýt polohu na 12 hodin. A pozor, druhému nově nepřijde upozornění, že jsme tu polohu skryli.
1: A tak jen jako to, že to uděláš, už je samo o sobě jako divný, ne?
0: No, já teda už to mám vyzkoušený nějakou dobu, já testuju vždycky beta verze systému a všiml jsem si toho, že to tam je a že to zkusím, protože my si sdílíme polohu mezi sebou, tak jsem to teda na těch 12 hodin vypnul, nikomu jsem nic neřekl a třeba za 6 minut mi přišla zpráva, a prosím tě, kde seš? Já tady nevidím polohu, mně se tady ukazuje poloha nedostupná, no, takže jako dobrá funkce možná, ale neúplně funkční.
1: Tohle my naštěstí řešit nemusíme, protože si polohu nezdílíme. Já teda občas dílím, když jedu ráno do rádia a už je tma a jdu kolem nějaký hospod a takhle, co máme za barákem, tak se jako bojím, tak nazdílím polohu, ale pak mi dojde, hele, on stejně chrápe, tak je to k ničemu. Mně, kdyby se něco stalo, tak ten si to všimne v 11.
0: A vlastně co, no, Fila, sdílíte polohu?
2: No určitě ne. To by mě právě zajímalo u tebe doma. Jaký je důvod k tý sdílení poloze?
0: Ten oficiální,
2: a pak ten neoficiální.
0: Dobře,
2: prosím.
0: Tak ten oficiální důvod je, že oba dva často cestujeme po celé republice, tak abychom viděli, kde ten druhý je, aby jsme už třeba viděli, že je na cestě, třeba,
1: a to
0: že
1: je v pořádku. Dobrý důvod.
0: Že je v pořádku. A chceš slyšet ten neoficiální?
2: Jasně, prostě no,
0: tak jo, dobrý.
2: Pojď říct.
0: Vidíš, to, když to vypneš na těch 12 hodin, mám pocit, že tě ztrácím. Takhle by to mohlo fungovat. Hele, tak Steve Jobs, když si chtěl změnit svět, teď nám jeho odkaz pomáhá před žárlivostí. iOS Alibi Included. Poetika na Hitrádiu za chvíli, taky Kato a John. Turn the lights off. Hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Kyně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10.

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
6: Máte snad něco lepšího?
5: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
6: Jo.
5: Elfline. To je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
6: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
5: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
6: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Škoda Fit Full Marathon opět v Plzni. Dětské závody, rodinný běh, štafety nejen pro firmy. V 11 hodin odstartuje Škoda Fit Full Marathon na 21 kilometrů. Každý účastník získá v cíli krásnou medaili. Přihlas se na českýpullmaraton.cz. Už 20. září v parku OC Plzeň Plaza.
10: Renault.
11: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
12: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Pepo, vstávej.
15: Nemusím.
14: Pepo, už je 8, vstávej.
15: Nemusím.
14: Je pátek, Pepo.
15: Nemusím.
14: Musíš už jít.
15: Nemusím.
16: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Rádiu.
18: Čas duši léčí. Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Posloucháte Hitrádio snídaní šampionů a dneska v 7.10 ostatně, jako každý den, jsme se snažili dozvonit u paní Lenky. Dnes byla naše hlídka na jihu Čech, konkrétně v Budějcích, v části Hlinsko, ale paní Lenka nám neotevřela, ale prej na tom domě byly kamery, tam říkala naše kolegyně Dana, která tam stepovala s 5000-ovkou, tak se paní Lenka může podívat na kamerách.
2: V tom případě, když to dneska nevyšlo, tak zase na zítra navyšujeme výhru o 1000-ovku a vy můžete soutěžit o 6000 a v 7.10 zase buďte připravený.
1: No a samozřejmě největší pecka se chystá na konec téhle soutěže a to je příští pátek, kdy jeden z vás, kdo bude registrovaný na webu hitradio.cz v soutěži Kdo pak to zvoní, vyhraje 50 000 korun.
2: 50 tisíc korun, chápete to? A dovezeme vám to ne tentokrát naše hlídka, ale já a Michal.
1: To bych neříkal jako tu výhru. Prostě 50 tisíc, jo? Tak registrace na webu hitradio.cz.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Kesha TikTok. S Kešou uzavíráme čtvrteční snídaní šampionů, no on už je čtvrtek vlastně.
1: Strašně to uteklo, ať už ten týden, a nebo teda dnešní snídaně šampionů, aspoň mě.
0: No tak zítra se budeme těšit, uděláme si to takové páteční, nicméně před vámi celý čtvrtek, tak to dneska zvládněte a zítra v 6 tady.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: A připomínáme, že zítra v 70, kdo pak to zvoní, 6 000 korun pro někoho z vás, registrace na webu hitradio.cz.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2 minuty před 9. Bára Škrybová, přeju všem krásný čtvrteční dopoledne. Na Karlovarsku, konkrétně před obcí Útvina, tak tady máme hlášenou nehodu osobního auta, narazilo do svodidel, tak opatrně. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
5: Tomas Arsov v Tetě?
4: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
5: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
4: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
6: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
7: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
6: Byty Dobřany.cz.
7: V Dobřanech se žije dobře.
2: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost. On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: Krásné ráno od zpráv přeje Klára Zemanová. Je 9 hodin. Strany vládní koalice budou dnes pokračovat v jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Koaliční SPD a motoristé chtějí snížit schodek 389 miliard korun, se kterým původně přišlo ministerstvo financí. Vláda chce rozpočet schvalovat na své schůzi 21. září. Prezident Petr Pavel druhým dnem pokračuje v návštěvě severozápadu Čech. Dnes navštíví Karlovarský kraj. Hlava státu mimo jiné vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv v Karlových Varech. Na rozvoj evropských obranných schopností a transatlantickou spolupráci se dnes zaměří Pražský obranný summit roku 2026. Pořádaný je Mezinárodním institutem pro strategická studia. Pořadatelé uvádějí, že se summitu zúčastní přes 250 představitelů vlád, armád, obranného průmyslu, analytiků a médií. No a fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Armenia 4-1. Letenští před rokem stejného soupeře vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku.
9: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
1: Dneska se nám citelně ochladí, v maximech budeme jen na nějakých 20 stupních Celsia, na horách asi jen 14 v maximech, ale zase bude aspoň sluníčko, hlásí nám i polojasno.
2: Hit Radio FM+.
1: Je to tady, máme malý pátek, to je skoro konec pracovního týdne, tak jdeme to dopoledne pořádně otevřít. Bára Škrybová přeje fajn den, tohle je Pink

21 Pilots, Heathens, Hit Radio FM s vámi je 11 minut po 9. A já jsem se vás ptala na to, co jste takhle jako schopný zvládnout. A teď říkám, jestli jako ne, já jsem vlastně, ještě se neptala, co jste schopný zvládnout. Já jsem si myslela, že to mám za sebou, ale nemám, takže pojďme znova. Chtěla jsem vám říct, že vlastně jako kdo posloucháte pravidelně, tak víte, že čas od času za vámi přijdu s tématem, odposlechnu to v tramvaji, řekněme, a pak to tady jako proměním v náš pokec, jo. Dneska to není odposlechnuto, dneska je to tak, že jsem v tramvaji potkala známýho a on mi říká, tyjo, tak já už mám za sebou za dnešek 5 kiláků běhu. Naplnil jsem pračku, zapnul jsem myčku a odvezl jsem děti do školy a jel do práce, jo, na 9. A já jsem tam tak jako seděla vedle něj a přemýšlela jsem, co jsem vlastně dneska na 9. dokázala já. Jako ano, je toho dost, ale jsou to ty klasické věci, jo, jako umýt se, vyfoukat hlavu, připravit dětem oblečení, udělat 3 svačiny, 3 snídaně, zbudit, hygiena, odvést do školy, jasně, ale jako ten běh, tak ten už bych tam jako opravdu nezakomponovala. Takže mě zajímá, co jste schopný takhle ráno zvládnout vy. Máme mezi posluchači další lidi, kteří jako před odchodem do práce zvládnou třeba sport, domácnost, děti, naplní pračku, uklidí byt, opravdu jako vygruntujou, nejlépe jako udělají ještě v oběd. A nebo jste spíš taková ta jako disciplína vstát, koupil na kafe v oblíce a hlavně jako úspěšně opustit byt. Dejte mi vědět, 720, 870, 237 a vůbec se nebojte, tlouc do prsou, já se na to těším. David Stipka.

0: Depeche Mode 9.23, díky, že jste ve čtvrtek dopoledne s Hit Rádiem FM+. A já jsem se vás ptala na to, jak to máte ráno, co stíháte takhle, jako jestli jste třeba schopný běhat, anebo prostě jste rádi vůbec, že jste vstali. A píšete mi 720 870 237. Ahoj, vstávám ve 4.45, v 5 už jsem se psem venku, potom snídaně nachystat děti a v 6.30 vyrážím do práce. Ale běhat bych teda nešel ani za nic, Pavel. S tím během tady se jako docela shodujete v těch vašich vzkazech. Ale oni nám to pak ti sportovci ukážou, až z toho budou těžit, bacha na to. Martin, prosím tě, Báro, já jsem rád, když ráno stihnu najít obě ponožky a klíče od auta. Běhání v 6 ráno považuju za poruchu. Dobrý, Katka, ve 4 vstávám, v 4:30 jsem ve stáji, koně nakrmit, vyčistit, pak domů, sprcha a v 7 do práce. Takže 5 kilometrů běhu to ne, ale kroky mám splněný dřív, než většina lidí vstane. Ahoj Katka, hezký den. Káťo, taky hezký den, to je krásný. No takže, snídaní šampionů, ta říká úplně jasně, jako zvládli jste vstát, paráda, si náš šampion. Takže tak bych to asi nechala, protože každý máme něco. Někdo už ve 4 běháme, někdo jsme v 9 ještě v posteli. No a co? Každý jsme prostě nějaký a děláme, co můžeme. Moc děkuju za vaše zprávy. Za chvíli se mrkneme na to, jestli je lepší začínat den brzy anebo později. Do té doby David Stypka s Evou Farnou, to ne, to už jsem říkala. Já jsem ráda, že jsem dneska vstala, teda musím říct, a těším se na pátek. Ale do té doby Huntrix a Golden a Karma Just Be Good To Me, to už platí. Buďte zítra DM FM+.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Maxi.
5: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
10: Trenýrkarna.cz.
11: Hlášení pro lovce slev.
10: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
12: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
13: Už žádný, mami, restartuj to.
14: Už se mi nesekne při penaltě.
15: Už nespane, když páříme s klukama.
12: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej. Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
1: M plus H. Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
2: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ošetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
3: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
4: MHCZ.
2: Už 30 let.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Jedinečné miniatury zámků a hradů se na vás těší za každého počasí v parku Bohemium v Mariánských Lázních. Bohemium.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Karma, just be good to me, Hit Radio FM Plus, přesně v 9.36 s vámi. Já jsem Bára Škrybová, přeju všem krásný den. A my jsme si tady před chvílí povídali o tom, co všechno už jste dneska zvládli stihnout. A evidentně teda tady máme dvě skupiny. Jedna od rána jede jako fretky, druzí ty se zase jako teprve pomalu dostávají do té provozní teploty. Tak jsem si říkala, kdo to vlastně dělá správně? Jestli je lepší vyskočit v 5 ráno z postele a mít v 9 pocit, že už máme půlku dne za sebou, anebo si klidně jako přispat a začít pořádně fungovat třeba až kolem 11. Odborníci nám tady do toho trochu hodili vidle, tady nemají jasný názor. Samotný brzký vstávání totiž žádná výhra vůbec být nemusí. Mnohem důležitější v tomhle všem je, jestli máme dostatek spánku a jak máme nastavený svoje vnitřní hodiny. Takže 7 až 9 hodin spánku, to je standard, který je opravdu potřeba dodržet, aby jsme vůbec jako fungovali a byli zdraví. Protože jako opravdu existují lidé, kteří přirozeně fungují líp ráno a lidi, jejich tělo i hlava nabírají nejlepší výkon až později. Takže ať už jste takzvaný ranní ptáče nebo sova, je to vlastně úplně jedno. Každý jsme prostě nějaký, jenom je potřeba opravdu dodržovat nějakou tu optimální délku spánku, těch 7 až 9 hodin, jak jsme si právě teď řekli. No a samozřejmě pravidelně dodávat i skvělou muziku a proto jsme tady my, Hit Radio FM Plus, a proto jsou tady teď R.E.M. Losing My Religion, což je nádhera velikánská, takže volume doprava, užívejte si čtvrteční dopoledne.

0: Zara Larsson na Hit Radio FM plus 9.42, čtvrtek dopoledne, malej pátek, pojďme si to říct, ať máme lepší náladu. Toho pravýho pátku už se opravdu nemůžeme všichni dočkat, ale nebojte, za chvilku tady opravdu bude. My jsme dneska tady na Hit Radio FM plus už zase o něco chytřejší, protože víme, že je úplně jedno, kdy vstáváme a kdy začínáme den. Nejdůležitější na tom všem je naspat si těch 7 až 9 hodin. Komu se to třeba dneska nepovedlo a potřeboval by nějakou vzpruhu a nákop, řekněme, myslím, že vám můžu pomoct. Co myslím? Já jsem o tom přesvědčená. Tohle je Petr Bič projekt Hey Now, to si myslím, že je energetická bomba taková, jaká má být. Coldplay, ty to umí taky, ty přijdou tady po Petr Bič projekt, tak s námi pojďte, uvidíte, jak to po desátý bude úplně všechno skvělý a budete úplně nový a nastartovaný. Hezký čtvrteční dopoledne všem.
1: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 19. září v Letcích u Plzně. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Jsem hrdina, jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Datart uvádí Dny Marianne.
3: Dny Marianne, jo.
6: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
3: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Zlatý český ručičky. A u nás v Elitexu to platí dvojnásob. Sázíme na šikovnost a moderní technologie. A pozor, teď hledáme vaše zlaté ručičky. Chcete si vydělat a pracovat v moderním provozu v české firmě s více než 70-letou tradicí? Pojďte do toho s námi. elitexnepomuk.cz. Elitex Nepomuk. Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
11: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
12: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
13: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
14: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
15: Vinylovou? A bude sama hrát?
14: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
16: Experto Family. Od V podlahy.
17: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Montesnek přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co plátky, Mazdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Bila. To dobré začíná u nás.
19: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
20: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
21: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
22: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
23: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
24: Jedinečné miniatury zámků a hradů se na vás těší za každého počasí v parku Bohemium v Mariánských Lázních. Bohemium.cz.
25: Hit Radio FM+.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Aha, aha, tohle byla Rose a Bruno Mars se songem Apathy. Minuta do desátý nám zbývá, vy jste s Hit Rádiem FM+. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, na Rokycansku u obce Cekov máme hlášenou nehodu dvou aut, na místě byly i složky IZS, nehoda tvoří překážku na silnici. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
8: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
9: V Dobřanech se žije dobře.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
12: Hezké ráno, v 10 hodin jsou tady další zprávy a Klára Zemanová. Tripartita bude dnes projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok a novelu zákoníku práce. A to zpravedly odměňování, která vychází z unijní směrnice. Vláda se chystá rozpočet schvalovat v pondělí 21. září. Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek 389 miliard korun. Na Klatovsku začal průzkum místa, kde se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda našly toxické látky. Armáda tam nasadila 20 vojáků a speciální techniku k ženijnímu a chemickému průzkumu. Zástupci obrany, armády životního prostředí a Národního parku Šumava zároveň řešili koordinaci dalšího postupu při likvidaci kontaminace. Summit Evropské unie, který začíná ve čtvrtek 15. října, bude dvoudenní. Jednání Evropské rady začne ve čtvrtek ráno a skončí v pátek kolem oběda. Šéfové státu a vlád se mají zabývat mimo jiné situací na Ukrajině, migrací, rozšířením Evropské unie, ale také budoucím dlouhodobým rozpočtem. A jdeme na sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy po úterní porážce s domácí Itálií nebodovali ani se Slovenskem. Podlehli mu 1-3 na sety. Základní skupinou svěřenci Jiřího Nováka uzavřeli s 8 body za 3 úvodní výhry a klesli tak na 3. místo.
13: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
0: Vypadá to, že nás čeká dneska celkem pěkná dávka sluníčka, čtvrtek bude totiž převážně polojasný, s odpolednem by se ale mohly někde objevit přehánky, tak s tím případně počítejte. Teploty v maximech na 20 stupních Celsia, na horách asi 14.
10: Hit Radio FM+.
0: 3 minuty po 10 a my teď a tu 10. hodinu jdeme spolu otevřít. Pošlu vám k tomu Katy Perry nebo Chinasky a přeju vám krásný čtvrtek.

0: Krása, Mark Amber, Belong Together na Hitrádiu FM+.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Jo, a my už budeme zítra finišovat druhý týden, kdy za vámi jezdíme s penězmi ve hře Kdo pak to zvoní. Pak jedeme ještě i ten příští týden, kdy v pátek 25. září vyrazí Michal s Jasmin a budou sebou mít dokonce 50 tisíc korun. Ještě pořád se můžete registrovat, a to na našem webu www.hitradiofm.cz. No a zítra vezeme někomu z vás 6 tisíc korun, protože dneska to úplně nevyšlo.
2: Tak jdeme zvonit.
0: 30 sekund běží právě teďka.
2: A vy, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz do soutěže Kdo pak to zvoní, tak běžte se podívat ven, jestli tam náhodou nestojí slečna s 5000-ovkama.
3: Jsem tady, pořád čekám, nikde nic, vevnitř tma, vidím francouzským oknem dovnitř baráku. Vidím krásný kytky, ale pořád nikoho.
2: Posledních pár vteřin.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. This is

0: 10.23, ladíte Hit Radio FM Plus, tohle byla Jennifer Lopez dohromady ještě s Pitbullem. Krásný dopoledne na západ Čech, přeje Bára Škrybová a pojďme se takhle v 10:23 pochválit. Protože my jsme tady na západě Čech naprosto skvělí. My tady máme několik lesních barů, hledala jsem, je jich asi 5. A všechno nám to tam tak jako hezky funguje, čestně, bez nějakých vykrádaček a tak podobně a to je opravdu super. Poslední záznam tady mám z roku 23, kdy někdo vykrad lesní bar u Šlápoty pod Klínovcem v Krušných horách, ale jinak jako furt dobrý. A mluvím o tom, protože jsem teď narazila na článek, kde se píše, že už po několikáté vykradli lesní bar někde na Vysočině. Od roku 23 se tam pořád někdo předvádí, kromě vykrádaček to tam i ničí, huntujou a fakt jsou tam jako zoufalí. A tak když jsem to četla, tak si říkám, tyjo, musím tady takhle v rádiu veřejně ten náš západ Čech vyzdvihnout. Pojďme se jako neskromně říct, že jsme vlastně úplně nejlepší kout republiky. Co republiky celého světa? Že jo? A moc díky za to, že to v těch lesích a v lesních barech funguje tak, jak to funguje. Pojďme si to udržet. Protože to je celý založený jenom na nějaký dobrý vůli někoho dalšího. Jo, nějakého nadšence, který za to nemá vůbec nic. A vám samozřejmě patří taky veliký dík. A byla by jako opravdu škoda to huntovat. Hezký čtvrteční dopoledne všem. Díky, že jste s Hit Radiem FM+.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Škoda Fit Půlmaraton opět v Plzni. Dětské závody, rodinný běh, štafety nejen pro firmy. V 11 hodin odstartuje Škoda Fit Půlmaraton na 21 kilometrů. Každý účastník získá v cíli krásnou medaili. Přihlas se na českýpulmaraton.cz. Už 20. září v parku OC Plzeň Plaza.
4: Cesta na zákaznické centrum. To už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoli a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskakarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Obchodní prostory v Hluboké nad Vltavou za 1 100 000. Chalupa v obci Šemnice na Karlovarsku za 3 999 000. Garáž v Chomutově za 869 000. Byt 3+1 v Jablonci nad Nisou za 5,5 milionu. A chalupa ve Slunečné na Českolipsku za 4 550 000 korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Trenýrkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
10: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
11: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
12: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
13: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong, domov na prvním místě.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
17: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
18: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
20: Pepo, vstávej.
21: Nemusím.
20: Pepo, už je 8, vstávej.
21: Nemusím.
20: Je pátek, Pepo.
21: Nemusím.
20: Musíš už jít.
21: Nemusím.
22: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
23: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
24: Jedinečné miniatury zámků a hradů se na vás těší za každého počasí v parku Bohemium v Mariánských Lázních. Bohemium.cz.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Neil Diamond a Two Friends Sweet Caroline. Tak tenhle song, respektive teda tenhle remix, ten je z loňského roku a je to letní pecka, ale originál je z roku 69 a je to vlastně srdcovka jako víno. Po 12. pro vás bude mít Jirka Pelnář tady na Hit Radio FM Plus taky srdcovky a ptáte-li se, jak budou vypadat?
1: Jednou mi Potter povídá, zůstali jsme už sami dva.
0: Tak to bude taková všeho chuť. Jednou mi Fotr povídá, to je jeden z velkých hitů Honzy Kalouska, objevila se ve filmu Šakalí léta. A je to teda jako za mě jeden z majstrštěků český kinematografie, Šakalí léta, osobně mám ten film moc ráda. Muzika Ivana Hlase, to jsou prostě jako perly. Takže tady Čechy a rok 93 a pak půjdeme s Jirkou i kousek za hranice a to do Německa. No jo, a vrátíme se do roku 98. A kdo jste podobný ročník jako já, tak se vrátíme společně i do období prvních lásek. Na ty se při téhle písničce myslelo non-stop. Srdcovky po 12. nezapomeňte na ně, byla by to škoda. Čeká tam ještě pár dalších kousků jako překvápko a my si teď dáme taky jednu. Tady z Čech a to z roku 92.

0: Další letní pecka na Hitrádiu FM Plus Sigma Nobody to Love je 10 hodin a 45 minut k tomu a já vás tu zase někam pozvat. Jak jinak? Kam vyrazit? Letos proběhne už po 39. filmový festival Finále Plzeň. Konkrétně od 25. do 30. září a nabídne přes stovku projekcí a 20 premiér a předpremiér. Festival odstartuje světová premiéra filmu Divočina s Klárou Isovou a na závěr uvidíte drama Virbl, který se natáčelo i tady u nás na západě Čech, nedaleko Rapštejna nad Střelou. A u festivalu Finále bude opět i naše Hitrádio FM+. Katka Skutková bude v sobotu a v neděli vysílat z Měšťanské besedy živě. Všechny informace, festivalovou aplikaci i nákup vstupenek najdete na www.festivalfinale.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Autocentrum Jan Šmucler Plzeň, Horšovský Týn a Klatovy. Šmucler.cz.
8: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: 30. září. Hlavním mediálním partnerem je Hitradio FM+.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: 12 hlasů, 12 snů, jedna vítězná hvězda. Už 18. září ve Škodalandu rozhodne finále soutěže Trojka hledá svoji hvězdu. Finalisté zaspívají před hvězdnou porotou Sámer Issa, Davide Mattioli, Viktorie Molcar a Zdeněk Barták. Kdo vyhraje? Přijďte to zjistit. 18. září ve Škodalandu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
12: Keramika Souku.
13: Víme, že domov není jen místo, kde bydlíte. Domov je pocit. Místo, kam se rádi vracíte a kde se cítíte být sami sebou.
14: Přes 30 let vybíráme koupelny, dlažby a interiérové materiály, za které ručíme vlastním jménem. Jménem Soukup. Pomáháme vám vytvořit domov, který je vždy jedinečný. Domov, který je však jen váš. Jsme Keramika Soukup a na pocitu, že jste doma, nám záleží.
15: Hit Radio FM+.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Tohle je tak krásná písnička. Damiano David, The First Time na Hit Radio FM+. Doufám, že se usmíváte aspoň tak jako já. 2 minuty před 11. Díky, že jste s náma. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. V obci Břasy na Rokycansku máme hlášenou nehodu 2 aut, tvoří překážku, ale naštěstí je bez zranění. A ještě pořád se došetřuje nehoda 2 aut, tady bohužel naopak se zraněním, a to taky na Rokycansku, konkrétně u obce Cekov. Tady byly na místě i složky IZS. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Svianek pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
4: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
5: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
6: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
5: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
6: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
5: V Dobřanech se žije dobře.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
0: Hezké dopoledne, v 11 hodin jsou tady další zprávy a Klára Zemanová. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Analytici předpokládají, že centrální banka teď ponechá základní úrokovou sazbu na 3,75%. Nevylučují ale její zvýšení na některém ze zbývajících letošních jednání. Fotbalisté Plzně vstoupí zápasem proti Unionu do hlavní fáze Evropské ligy. Západočeši věří, že dají zapomenout na trápení z domácí soutěže a znovu potvrdí, že se jim v pohárech dlouhodobě daří. Utkání úvodního z 8 kol začne ve Štruncových sadech ve 21 hodin. Česká televize plánuje od letoška do roku 2030 propustit 12% zaměstnanců, to je zhruba 350 lidí. Vychází to z dlouhodobých plánů, které už dříve schválila Rada České televize. Uvedl to generální ředitel Hynek Chudárek. Česká televize v současnosti zaměstnává okolo 2900 lidí. Americký prezident Trump ve středu pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. Reagoval tak na prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, že by se Kanada měla stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Trump to označil za možný projev nepřátelství.
9: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
0: Čtvrtek si docela užijem, čeká nás převážně polojasná obloha, odpoledne se někde trochu víc zatáhne a s tím můžou přijít i přehánky. Teploty dnes v maximech na 20 stupních Celsia, na horách asi 14.
7: Hit Radio FM+.
0: Čtvrtek dopoledne 11. odbyla, tudíž tady přenechávám prostor Jirkovi, jeho hostem je dnes primátor Plzně Roman Zarzický. Po písničce.

0: Plus je primátor města Plzně Roman Zarzický. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Budeme si povídat o tom, co se všechno odehrálo za poslední týdny a měsíce v naší západočeské metropoli. Mm-hmm. A asi ta největší proměna, která je, tak je náměstí Republiky. Jak jste spokojen?
1: Mám z toho velkou radost, koukám na to vlastně každý den z oken své kanceláře, vidím, že tam přibylo spousta lidí, vidím, že si lidé sedají, čtou si noviny, dokud je ještě hezké počasí, takže za mě se to povedlo, je tam také spousta vzrostlých stromů, jsou to jilmy, které nám doporučil renomovaný arborista David Hora, který říkal, že se jim tam bude dobře dařit, mají proto veškeré podmínky vytvořené, je tam také, jsou to také mlžítka, je tam dostatečně klidových zón pro to, aby tam lidé chtěli pobývat a vlastně zmizela ta auta z té strany, kde byl kdysi hotel Ural, později Centrál. A my v tom budeme samozřejmě pokračovat. Pracujeme na druhé projektové přípravě, která vlastně vyřeší druhou stranu náměstí až pod Dřevěnou ulici. Příští rok by měl být projekt hotový a někdy v roce 2028, buď my, anebo naši nástupci by tohle mohli realizovat.
0: Máte zpětnou vazbu?
1: Mám zpětnou vazbu. Sdílel jsem video jedné dámy, která je asi realitní makléřka, pokud jsem to správně pochopil, která se hrozně radovala, ukazovala to lidem do širokého okolí, jak to máme v Plzni krásné. Já bych chtěl tady ještě smeknout před stavaři a stavební firmou, která tam v těch vedrech a ty parna byly letos opravdu velká, to znamená, bylo tam přes 40 stupňů, tak ty tam makali, odvedli tam kus dobré práce a myslím, že to zmákli ze ctí. Lidem se to líbí, ten feedback neboli zpětná vazba je taková, že zhruba 99,9% lidí si to chválí a setkal jsem se s jednou negativní linkou a ta byla víceméně jenom taková, že vlastně lidé chtěli, aby tam zůstaly zachovány průjezdy pro auta.
0: Proč?
1: No, tak prostě někdo byl zvyklý na to, že tam byl ten okruh, na kterém dokázali závodit různí lidé, nebo byl třeba zvyklý kvůli zásobování, které tam mimochodem je zachováno a třeba jenom neměl dostatek informací. Takže prostě měl jsem zpětnou vazbu lidí, kteří chtěli zaparkovat přímo u katedrály a užívat si nádheru Plzně.
0: Je pravda, že my jsme si to s rodinou, s kočárkem projeli už a takový ten zvyk, že když jsem přecházel, že jsem se pořád otáčel doleva, doprava, jestli něco nejede, tak to tam ještě pořád v nás zůstalo. Ale jinak je to hrozně příjemný na to si to projet a říkal jsem si, tady by se mi ještě líbily předzahrádky. Budou?
1: Budou, už tam jsou. Já jsem u jednoho konkrétního provozovatele, nebudu ho do éteru zmiňovat, viděl předzahrádku. Myslím si, že tam do budoucna přibydou. Bude to prostě klasický bulvár nebo klasické náměstí, tak jak jsme zvyklí ve světě. Já jsem dokonce tam šel se svým novým pejskem, máme 2,5 měsíční štěně. A štrádovali jsme si to po těmi stromy, bylo to hrozně příjemné. Lidé se otáčeli, byli pozitivní. Dokonce za mnou přišla nějaká dáma ve věku zhruba 70 let a říkala: "Pane primátore, je to krásný." Takže prostá lidská radost z toho čiší na mě. Hit Radio.

0: primátorem města Plzně, panem Romanem Zarzickým, jdeme na sport. Nová sportovní hala na Borech. Co nám o tom můžete říct?
1: Je to můj slib vůči nejenom házenkářům, ale futsalistům, kteří, jak víte, jsou opakovaní mistři. Tuším, že házenkáři mají 10 titulů, pokud se počítá i ten předrevoluční. A já bych tady chtěl pochválit lidi z úřadu a architekty a další, kteří zapracovali na tom, že za zhruba 2,5 roku jsme dokázali to prohnat stavebním územním řízení, vytipovat místo a zahájit stavbu, která se bude realizovat za bezmála 500 000 000 korun. Kapacita haly bude 2500 návštěvníků, což se mimochodem vlastně určili přímo ti, kteří budou provozovat, tedy plzeňský talent. Umožní to konání nejenom českých reprezentačních zápasů, ale zároveň evropských, takže já myslím, že je to skvělá věc. Je na Borských polích vedle univerzity, takže zaznívala občasná kritika na to, proč architektonická soutěž není. No, protože vedle jsou prostě provozovny, prodejny nábytku, sportovní a další. A myslím si, že to dopadlo skvěle. Ta hala bude mít dostatečně velké parkovací stání, takže já myslím, že to je prostě pěkná věc do budoucna. Také na tomto místě přibude bazén a právě částečná parkovací kapacita bude dána ve prospěch univerzity na tomto prostranství.
0: Co když někdo přijde s tím, že řekne 500 000 000 za nějakou sportovní halu tady pro házenkáře? Není to zbytečný, když tady máme Lokomotivu a zimní stadion?
1: Si myslím, že musíme rozvíjet všechny sporty, podporovat naše děti v pohybu. Já sám jsem velký zastánce, dneska už spíše pozorovatel sportu, dříve aktivní sportovec. Myslím, že jak talent, tak futsalisté dělají dobré jméno. A mimochodem je to multifunkční sportovní hala, takže tam budou moci být samozřejmě volejbalisté a další a další. My dáváme do podpory sportu zhruba 1 000 000 000 korun každý rok. Ta infrastruktura je naše. Mimochodem tahle hala bude patřit také Plzeňanům.
0: Znamená to tedy, že to zůstává města Plzně, že to je městská hala jako stadion?
1: Je to stejné jako stadion ve Štrbcových sadech, hokejový stánek a další bazény naše a tak dále. Těch sportoviště v tuto chvíli 14 a teď se budou jít další dvě.
0: Platí to celé město, anebo máte i externí partnery?
1: Ne, platí tohle město, já tu halu stavím bez dotace, já jsem vlastně ten projekt celý nechal připravit bez dotace. Jsou samozřejmě menší projekty, kde třeba Národní sportovní agentura má nějakou ambici podporovat, ale mě tak trochu došla trpělivost s tím, že jsme za posledních asi 5-6 let nedostali žádnou velkou subvenci, takže my jsme bohaté město, myslím si ekonomicky stabilní, nezadlužujeme město a tím, že nemám ekonomického náměstka a vlastně ekonomiku města si řídím sám prostřednictvím ekonomického úřadu, tak vím, co si přesně můžeme dovolit. A ono je to jako doma, už jsme se myslím o tom kdysi v minulosti bavili. Prostě je to jedna peněženka, když vidím, že jsem něco našetřil, tak investuju, dělám teda radost. A když je potřeba ten kohoutek pomyslně utáhnout a třeba předřadit třeba infrastrukturu vodohospodářskou, aby lidé měli vodu a kanalizaci, kam také míříme, tak zase chvilku pozastavíme jiné typy projektu.
2: Hit Radio FM Plus.

0: tak všechno mám.
1: Posloucháte rozhovor s primátorem města Plzně, panem Romanem Zarezickým. Kdo teď pozorně poslouchá náš rozhovor, tak si možná říká, teď mluvil o bazénu, proč se ho na to nikdo nezeptá? Tak já jsem správně slyšel, že tam bude i bazén?
2: Bude. Já opakovaně se
1: potkám... Akvapark nebo bazén?
2: Bazén z prvky akvaparku, bude tam nějaký tobogán, je to náhrada za Radbuzu, bude to provozovat Radbuza, je naprojektováno, vzniklo to z architektonické soutěže, někdy v roce 2021-2 bylo vyhlášeno. My od té doby bohužel jsme nenašli schodu s univerzitou, protože univerzita je velmi významné pracoviště, které tam má různé ty zkumavky a dělá, mají tam vývojové centrum, takže my jsme museli první udělat protihlukovou studii, a to dokonce i u té sportovní haly. A když bylo zjištěno, že se ty zkumavky nebudou klepat, že my dokážeme to ochránit, tak jsme vlastně se dohodli s univerzitou na realizaci sportovní haly. A teď vlastně máme před memorandem ohledně bazénu, který by na Borských polích měl také vzniknout, jak říkám, je hotový projekt. A ve chvíli, kdy si s panem rektorem a zejména s jeho akademickým senátem řekneme, že máme schodu, tak můžeme začít. Samozřejmě k tomu budeme muset najít zhruba 550 milionů korun.
1: Co se týká haly i bazénu, tak závěrečná otázka. Bavíme se o časovém horizontu 5-10 let, nebo kdy se na to můžou Plzeňáci těšit?
2: Před pár dny byla stavba haly zahájena, bude hotova do 30 měsíců nejpozději. A já bych, co se týká bazénu, pokud se s panem rektorem shodneme, tak chtěl začít příští rok stavět i tento bazén.
1: To je velmi dobrá zpráva. Další dobrá zpráva je, že zmizel smog vizuální. A teď se bavíme o proměně sadu 35. Jak jste spokojený se sady?
2: Takhle, lidé tam chodili do takových fakt špinavých kiosků. My jsme tam udělali nové stánky kultivované, kterými prorůstají vzrostlé platany, do budoucna to bude celé zastíněné. Je tam spousta trvalkových keřů, záhonů. Já s lidmi komunikuji aktivně, řekl bych, že 95% ta změna je pozitivní. Celý ten vlastně prostor mě se líbí, celý ten veřejný prostor je kultivovaný. Pochopitelně někdo říká, mělo by tam být podzemní parkoviště, mělo by tam být parkoviště menší, větší, ale celkově ta změna na mě působí dobře. A až zmizí ty dvě ošklivé obrazovky, tak zmizí kompletně ten vizuální smog. To nepovoluje mimochodem město, ale přenesená působnost státní správy, ale když se tam dneska stoupnou, tak řeknu Hergot, udělali jsme kus dobrý práce.
1: Je pravda, že to bylo nevlídné místo. No a já vám, a teď působí moderně.
2: Já vám, Jiří, prozradím ještě jednu věc a teď se vydám směrem, tak jako dopadly sady 35, tak teď se dostanu také k hlavnímu vlakovému nádraží.
1: Super.
2: Tam je spousta, já se nebojím říct do éteru, zvláštních lidí, já jim říkám smažky, někdo mě za to kritizuje a my jsme tam teď změnili vlastně tezi, jak se nahlíží na ty předzahrádky, to znamená, my můžeme ty lidi, tyhle ty závadné, vymísťovat prostřednictvím strážníků městské policie. Teď za několik málo set tisíc tam proběhne stavební úprava, která těm, jak říkám, smažkám zabrání, aby tam seděli, a když už náhodou tam budou sedět a slušné občany nebo cestující nebo turisty otravovat, tak městská policie bude mít konečně nástroj na to, jak je vymístit a vykázat z toho místa.
3: Hit Radio FM Plus. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte rozhovor s primátorem města Plzně, panem Romanem Zarzickým. Pane primátore, my jsme si tady spolu před časem povídali o myšlence non-stop veterinární pohotovost. Jak to vypadá? Už se našel nějaký dobrovolník, který by do toho šel z veterinářů?
1: Podívejte, lidé se stěžují v zásadě na dvě věci. Chybí nám veterinární pohotovost non-stop a chybí nám zdravotní péče v podobě zubaře. To druhé, to zajišťuje zdravotní pojišťovna, realizuje to Plzeňský kraj. Já jsem vždycky říkal, že jsem ochoten Plzeňskému kraji přispět řádově 1 000 000 korun na to, aby zajistil tuto službu pro naše občany. Stejně tak jsme řekli, že 3 000 000 korun z rozpočtu města dáme ve prospěch Plzeňského kraje na zajištění veterinární pohotovosti. Mm-hmm. Bohužel v opakovaném výběrovém řízení, a byla dvě kola, se nikdo nepřihlásil, a to v celém regionu, protože ti veterináři potřebují prostě podmínky, kde budou dobře vytvářet pracovní zázemí pro své lékaře a také chtějí prostě v noci odpočívat. Yes. Takže lidé, kteří mají veterináře, mohou mu večer zavolat, ale to štěstí nemá každý. Já jsem to sám poznal, před zhruba rokem mi pes odešel, takže jsem nedokázal tohle zajistit. Co se týká těch aktivit, tak já jsem se dohodl s panem doktorem Bendou, který má ordinaci na Skvrňanech, kdy jsme řekli, že bychom rádi, aby on se na tom podílel. Nebylo to z toho výběrového řízení, nicméně on sám koupil areál, který je na Nové Hospodě, za několik desítek milionů korun a řekl, pokud nám město vyhoví změnou územního plánu tak, abych tam v tom prostoru dokázal veterinární pohotovost poskytovat 24/7, tak já udělám maximum pro to, abych ošetřoval zvířata, všechny domácí mazlíčky, vyjma exotů a plazů a dokážu tam do budoucna zajistit péči v regionu také pro koně, což je něco, co mě maximálně nadchlo. Takže jsme panu doktorovi, já jsem se s ním opakovaně potkal, také s lidmi z úřadu koncepce a rozvoje a minulý čtvrtek na zastupitelstvu bylo projednáno vlastně řešení opatření, které mu to umožní realizovat. Do zhruba 3/4 roku by měla veterinární pohotovost vzniknout. On na tom neprodleně začne pracovat, do té doby bude poskytovat veterinární péči právě na Škvrňanech a jakmile zajistí vlastně ty stavební úpravy, tak začne fungovat to, co slíbil. Byl na zastupitelstvu, potvrdil, že ve veřejném zájmu tu službu bude poskytovat a já s tou mám velkou radost.
2: Hit Radio FM Plus.

0: Posloucháte rozhovor s primátorem města Plzně panem Romanem Zarzickým. Plzeňská Viktorka po třetí v řadě v evropské lize, hokej v lize mistrů. Co vy jako fanoušek na to říkáte?
1: Tak já jsem odjížděl zdecimován ze Srbska po té prohře a pak jsem se o to víc radoval, když to kluci dokázali otočit. Samozřejmě došlo k výměně trenéra. Já neumím identifikovat ty chyby, kterých se dopouští v rámci ligy. Já jsem prostě fanda, fandové fandí, když se nedaří, a to jsem já. Hokej super. Já jsem byl v Bordeaux soukromně, kdy jsem vlastně o víkendu viděl výhru a postup plzeňských hokejových Indiánů, kde jsem kdysi dělal já ředitele. Kluci v řadě neprohráli a myslím si, že to je skvělý. Takže já je přeju jak Indiánům, tak Viktorce, aby postupovali, aby se jim dařilo, a my budeme podporovat stejně jako ostatní sportovce.
0: Když se řekne Liga mistrů ve fotbale, tak víme, že když se v Plzni hrála Liga mistrů, byl to obrovitánský svátek. Jak je to v hokeji?
1: A tak já musím říct, že já jsem byl překvapený, jak lidé v Bordeaux fandili, jak vlastně malá tam byla hala, ale o to lepší atmosféra. Překvapilo mě, že oni vůbec nekřičí, nefandí, měli jenom bubny, které vlastně jakoby rozpumpovávali ten dav. My jsme teda fandili, já bych odhadl, že tam bylo 60-70 našich a tu atmosféru jsme dokázali udělat skvělou. Co se týká těch výher, fotbal je samozřejmě ekonomicky stabilní, mají obrovské finanční prostředky za to, když postoupí. U toho hokeje je to tak, že tam spíš kluci to dělají pro dobrou značku, pro reklamu města Plzně a spíš tam ty peníze nosí. A to vím i jako zkušený tehdy ředitel hokejového klubu. Já jsem někdy, jestli si matně pamatuju, rok 2012-13, jsem ještě ani nebyl v politice, s klukama absolvoval cestu do Luloli, do Oulu, tedy na sever, a mám pocit, že už tehdy nás to jako ekonomicky velmi bolelo, že na tom Indiáni prodělali si 2 miliony korun.
0: Páni, co to přinese městu Plzeň?
1: Skvělou kredibilitu, dobrou značku, emoci, hrdost. Já myslím, že prostě Viktorka konzistentně hrála a podávala skvělé výkony. To, co dokázali kluci, já myslím, že těch zápasů bylo 160 a kus, 170 možná dneska už v evropských pohárech za celou tu historii. To vlastně ty kritici, kteří vlastně apelují ten dnešní mnohdy malý neúspěch nebo střední neúspěch, nedokážou ocenit. U těch hokejistů já si myslím, že kluci podávají konzistentně skvělé výkony a máme fantastický kluky ve futsale, máme skvělé atlety, my jim všem vytváříme dobré podmínky, máme dobré házenkáře, jo. Takže já myslím, že opravdu to město se musí radovat z toho, že jim někdo dělá reklamu, a není to přes ten klasický brand marketingu, ale je to právě přes tu emoci, že něčeho naši lidé dosahují.
0: Já vám moc děkuji za dnešní rozhovor. Mým hostem byl primátor města Plzně Roman Zarzický.
1: Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
2: Live s Jirkou Pelnářem. Celý rozhovor najdete na hitradio fm+.cz nebo na Spotify.

0: Posloucháte Hit Radio FM Plus. Před chviličkou jsem se rozloučil s naším hostem, s čím se ale loučit nechceme. Je tohle nádherný počasí, které je venku, a tak si ho ještě užijeme a podpoříme ho dalšíma skvělýma hitama tady na Hit Radio. A navíc v pravé poledne začínají naše oblíbené srdcovky.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
16: Máš u sebe korunu?
15: Na co?
16: Na novou vanu ze Senesy.
15: Odkud?
16: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
15: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
17: Usnula?
18: Asi jo.
17: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
18: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
17: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
19: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
20: Franto, co pa všechno se dá sušit?
21: Ovoce, houby, bylinky i maso.
20: A tvůj bůček?
21: Ten už nestihneš.
22: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
23: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví. V pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
24: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování,
16: dentální nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
0: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro okurku za 16,90 a kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopoledne se bouralo u Cekova vedle D5. Na místě byli i záchranáři. Nehoda už ale byla odstraněna a místem teď projedeme bez komplikací. Dávejte na sebe pozor a info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
6: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
7: Sudovi šrot, republice ocel.
8: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
9: Hi, it's me, Rita Ora.
10: I'm Macklemore.
9: I'm Dua Lipa.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle koaličních tvůrců usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákonníku práce. Rozsáhlá reforma státní správy byla podle Hradu přijata bez standardního připomínkového řízení a dostatečné odborné diskuze. Naopak prezident podepsal zákon o znovu zavedení EET. Začátek školního roku přináší rodičům řadu výdajů. K pomůckám a kroužkům se připojí i obědy, které mohou stát kolem tisícovky měsíčně. Rodiny v těžší finanční situaci mohou získat pomoc. Jak? Popisuje koordinátorka projektu Obědy do škol Barbora Nejedlá.
12: Doporučila bych rodičům, pokud cítí, že potřebují podpořit, aby se obrátili na někoho ve škole, komu důvěřují, na třídního učitele nebo vedení školy a informují ho o našem projektu, ať zkontrolují stránky Women for Women, registrují se do aplikace, spojí se s námi, aby jsme mohli popsat, jak spolupráce funguje.
11: Při absenci musí rodiny obědy odhlásit, jinak může být dítě z projektu vyřazené. Loni se vytřídilo rekordních 770 tun léčiv, přesto je každý pátý Čech hází do koše. U příležitosti blížícího se Světového dne úklidu připomíná projekt Nevyhazuj léky, že pozornost si zaslouží také domácí lékárnička. Tu bychom měli kontrolovat pravidelně, ideálně každého půl roku. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Černý kouř dneska ráno vyděsil obyvatele domu v Ořechové ulici na Plzeňských Slovanech. Hořelo v bytě ve druhém patře. Lidé se ještě před příjezdem hasičů sami stihli evakuovat. Požár souvisel s rychlovarnou konvicí. Hasiči při zásahu z bytu zachránili taky dva hafany.
13: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
2: Dnešní odpoledne nám na západě přehánky nepokazí, vydrží povětšinou polojasno, na večer mraků ještě ubyde a naměříme do 20 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: Nádherné poledne, nádherný čtvrtek vám přeju. 12 hodin, 3 minuty.
0: dobrou chuť k obědu a my tady na Hitrádiu opět servírujeme naše oblíbené srdcovky. I dneska se spolu vrátíme do doby, kdy jsme například seděli doma u televize a sledovali Davida Copperfielda, jak nechal zmizet sochu svobody, anebo dělal takový ty karetní triky. Pamatujete si to? Ze kterých nám šla hlava kolem? Celá rodina jsme seděli doma u té televize, koukali jsme. Přesně jsme si jako říkali, to červený ESO, to si budu pamatovat. To se tam nemůže objevit znova. A nakonec se opravdu objevilo. No, šla nám z toho hlava kolem, to je prostě neuvěřitelný. No a hlava kolem vám půjde taky i z dnešního výběru srdcovek, který pro vás mám. Začínáme nádhernou skupinou Kors a pak si dáme taky něco z českých kluhů a hájů.

0: Jedna Kors. Ve 12 hodin 7 minut posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Rodiče, máte doma malé děti? Hrajete alespoň trochu na kytaru? A chcete si s nima zaspívat? Jestli odpověď je ano, ano a ano, tak mám pro vás tip. Já teď trochu otevřu i moje vlastní soukromí. Já mám 4letýho syna a teď každý den doma hraju na kytaru a zpíváme jednu a tu samou písničku. Jeho ve 4 letech strašně, ale strašně baví. Mě vlastně jako taky, protože to je hrozně jednoduchý na tu kytaru, proto se ptám, jestli aspoň trošku hrajete, protože jednoduchý rytmus, naprosto jednoduchý easy akordy a je to hrozná sranda. Je to rychlý, není to žádnej Béba a podobný strejček Donald, co doma kačera měla, tak podobně. Ale je to český, je to super. A vlastně si jako říkám, že jednou, až ten kluk bude velký, tak asi bude mít jako vzpomínku na dětství, jakmile uslyší tuhle písničku, na to, jak jsme doma v obýváku, na to fakt jako tančili, skákali a blbli. Zároveň si říkám, je nějaká písnička, díky který si vy vzpomenete na vaše rodiče? Kterou s váma zpívali, kterou jste třeba poslouchali na gramofonových deskách. Prostě, když uslyšíte nějakou písničku, vzpomenete si na svý rodiče. Dejte mi vědět, která to je na 777-937-777. Třeba si ji dneska i zahrajeme v srdcovkách. No a tohle je ta, o který já teď mluvím. Jak říkám, je to hrozně jednoduchý. Strašně se u toho vyřádí, zasmějete se, vy se ji naučíte úplně v klidu prostě na kytaru a je to boží, je to český a je to prostě rock and roll. Takže tohle je srdcovka z mého domova. Jednou

0: Ice MC na Hit Radio It's a Rainy Day. Je přesně čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla taky krásná srdcovka. Já jsem se vás dneska ptal, jaká píseň vystihuje vaše rodiče? Jinými slovy, když prostě si zavzpomínáte na své dětství, když jste byli malí, je něco, co třeba vám zpívali vaši rodiče a když byste to teď slyšeli, tak si vzpomenete na mamku s taťkou? Tak ano, odpověď je ano. Třeba Lucka píše, ahoj Kyrko, nám taťka vždycky od mládka zpíval Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně. Teď to občas taky zpívám svýmu synkovi. Tohle je nádhera, jak se potom jako propojujou prostě ty vzpomínky přes ty generace a je to všechno tou hudbou. Další zpráva třeba Mirka tady píše z Horních Beřkovic. Ahoj, já mám v srdci Šlipanenky silnicí. Když jsem byla malá, chodili jsme s mamkou přes louku za dědou a zpívali jsme si. A jednou, když za dědou přijela teta a my za nimi šli na návštěvu, tak se mamka vyfikla, měla bílé kalhoty, šli jsme opět přes louku, mamka začala notovat a šly panenky a v tu chvíli udělala takový ten vojenský pevný krok, ale do louže. Smáli jsme se až k dědovi, kde se musela celá převleknout, je to už asi 30 let, ale pořád se tomu musím smát. Zdraví Mirka. To je taky krásná vzpomínka a zase je to tou hudbou. No nádhera. Na jakou další píseň si vzpomínáte vy z vašeho dětství? Která spojuje vás a vaše rodiče? Dejte vědět 777 937 777 a my si dáme srdcovku s číslem 4 Anastasia.

0: romantická píseň Sasha If You Believe. To je poslední srdcovka, kterou slyšíte dneska na Hit Radio. Ode mě, ještě nás čeká jedna na přání.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Dnešní srdcovky jsou trošku nostalgické, to je pravda. Vzpomínáme na naše rodiče a především tedy na písně, které nám zpívali, když jsme byli děti. A co vám, jaká písnička vám ty vaše rodiče připomněli? A vlastně je hezký, že teď dospíval Saša a Saša mi poslala taky hlasovku.
2: Písničkama, protože pocházejí moje maminka z Moravy, kdykoliv jsme jeli na Moravu a projížděli jsme Hodonínem, tak tatínek vždycky otevřel okna a začal zpívat Hodoní je zaujáčka. Ale zpíval to všem, kdo šli okolo, takže bych pubertě ze ségra úplně vyřízený. Když jedu se svým dítkem teď na Moravu, dělám úplně to samý a mám z toho strašnou srandu. Takže za mě Morava a v Hodoníně zaujáčka.
0: To je krásný, já to úplně vidím. Jaká to byla vostuda, že jo, když jste byli děti, tak jste si říkali, pane bože, už zase všichni se otáčí a teď člověk dělá úplně to samý. To je prostě krásný. Tak jo, tak pojďme ještě tady koukám v rychlosti. Ahoj, naši měli svoji písničku Wind of Change. O, to je krásný, od Scorpions, jelikož samozřejmě neuměli anglicky, tak tomu říkali pískaný ploužák, tak pochopitelně. Já si vzpomenu vždy u Labuš Be My Lover na mámu, pouštěla si to pořád dokola a my se ségrou jako puberťačky to už nemohli ani cítit. Teď se mi to teda taky líbí. Zdraví Lucie. Taky krásný. Stáně ještě píše, ahoj, u mě vzpomínka na mamku, protože rodiče jsou metalisti. Tak když hraje Alice Cooper Poison, tak hned mi naskočí mamka. Mít rodiče metalisty? Stáňu, jaký to bylo? Napiš mi ještě na 777-937-777. Alice Cooper tady u nás na Hit Radio, to už by byl asi velký úlet, to je pravda, ale můžeme si aspoň o tom popsat na WhatsAppu. Co byste dneska chtěli slyšet? Píseň vašich rodičů. Dejte vědět, za chviličku srdcovka na přání.
3: Maxi.
4: Yeah. Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
7: Klikni ne na MHCZ.
8: MHCZ.
6: Už 30 let.
9: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
10: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
11: Gap. Individual style for every generation.
12: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
13: Už žádný, mami, restartuj to.
14: Už se mi nesekne při penalti.
15: Už nespane, když páříme s klukama.
12: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Datart uvádí Dny Merien.
17: Dny Merien, jo.
16: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
17: No to je sen.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Haló,
1: lidičky, jestli pa to víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají profi voděvy a íčkom s tuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market. Profi oděvy Mrákov a stavebniny Gdyně. Tak přijďte hýtu.
14: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
18: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
19: Sudovi šrot, republice osel.
20: Pozor! Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
21: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
22: Keramika Souku.
23: Víme, že domov není jen místo, kde bydlíte. Domov je pocit, místo, kam se rádi vracíte a kde se cítíte být sami sebou.
24: Přes 30 let vybíráme koupelny, dlažby a interiérové materiály, za které ručíme vlastním jménem, jménem Soukup. Pomáháme vám vytvořit domov, který je vždy jedinečný. Domov, který je však jen váš. Jsme Keramika Soukup a na pocitu, že jste doma, nám záleží.
25: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
26: Jedinečné miniatury zámků a hradů se na vás těší za každého počasí v parku Bohemium v Mariánských Lázních. Bohemium.cz.
27: Hit Radio.
28: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park. Je 12 hodin 35 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je před náma srdcovka na přání a vypadá to, že nejoblíbenější skupinou obecně našich rodičů byli Pink Floydi, teda podle všech zpráv, co mi sem chodí na WhatsApp Hit Radio. Ale samozřejmě mám tady ještě jako spoustu dalších a dalších a dalších krásných vzpomínek na vaše rodiče. Je to nádhera. Vybrat zase jednu píseň je extrémně těžký. Já se tady ještě vrátím zpátky ke Stáně, která posílala zprávu, že mamka zbožňovala Alice Coopera a zbožňuje ho dodnes. A já jsem se ptal, jaký to bylo mít rodiče metalisty a píše, no, byli to takoví ti vlasatí lidé za komunistů, což se moc nelíbilo společnosti, hlavně teda taťka. Hudba u nás o víkendech hrála dost hlasitě, bylo to takové rušné, ale teď jim je přes 60, taťka sbírá metalové desky a mamka si pouští metal k uklízení. Je krásný. A když jsme u toho Alice Coopera, tak mi ještě tady přišla zpráva od Radky, která píše, já mám teda taky Alice Cooper Poison strašně ráda. Jenom ne s rodičema, ale s mýma bratrama. Bohužel už ale nejsou mezi náma. Byl by fajn, kdyby si ji pustil. My jsme Hit Radio. Alice Cooper tady u nás na Hit Radio, asi to jako nejde. Na druhou stranu, když se řekne, že něco nejde, tak pro mě to je takový jako červený hadr. Já jsem se narodil v dubnu, já jsem bík a já prostě jdu proti tomu červenému hadru. Takže proč ne? Tohle jsou srdcovky a jsou to vaše vzpomínky. Já jsem na něm byl, když tady byl s Johnny Deppem pár dní zpátky. Kdybyste chtěli vidět, jak Alice Cooper vypadá teď momentálně v roce 2026, tak u mě na Instagramu jsou videa, jako Jirka Pelnář, jsem tam, můžete si kouknout. A teď si dáme rok 1989 tady na Hit Radio. Jenom pro vás. Vzpomínka na vaše bráchy, na vaše rodiče.

0: Rihep a Iná na Hit Rádiu ve 12 hodin 42 minut s váma Jirka Pelnář. Doufám, že vás se dnešní čtvrteční srdcovky bavily. Pokud máte jakýkoliv tip na další srdcovky, klidně mi to můžete psát, buď na WhatsApp, nebo klidně na Instagram do zprávy, jak chcete vy. Zítra ve 12 hodin nás čekají další srdcovky, poslední pro tento týden. A kdybyste si chtěli ještě užít další legendární hity, tak i dneska mezi 18. a 21. hodinou na Hit Rádiu, tak vás čeká Hit Rádio Klasik, kdy opět zazní některé perly z 80. i 90. let. Do 13. hodiny. Co stihneme? Miles Smith a nebude chybět ani Rudimental a ve 13. nejnovější zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hello. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: V Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Domažlické předměstí 610. www.šmucler.cz.
4: Nové videa magazínu Reportér.
5: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
4: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
5: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
4: A k tomu spousta dalšího čtení.
6: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
7: trenirkarna.cz
8: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
9: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
10: Škoda Fit Půlmaraton opět v Plzni. Dětské závody, rodinný běh, štafety nejen pro firmy. V 11 hodin odstartuje Škoda Fit Půlmaraton na 21 kilometrů. Každý účastník získá v cíli krásnou medaili. Přihlas se na českýpulmaraton.cz. Už 20. září v parku OC Plzeň Plaza.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: KFC ti zase nabízí víc.
13: MacBooky Neo,
12: iPhone 17,
13: laserové projektory,
12: sluchátka Apple Beats
13: a stovky dalších cen.
12: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
13: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
12: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
14: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
15: Dizolvest.
16: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
15: Dizolvest.
17: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
15: Izolvest.
16: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
15: Izolvest.
17: Tak zavolejte ještě dnes.
16: Izol-vest.cz
18: M+H.
19: Pánové, přiznejme si to. V
18: každým z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia, profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
19: Klikni hned na MHCZ.
20: MHCZ.
18: Už 30 let.
21: Tak co, mami, byli tady?
22: Byli, Eliško, a moc mi pomohli.
21: To víš, mami, už bych to sama nezvládla.
23: Nebojte se říct si o pomoc. Pomůžeme tam, kde vy už nevidíte východisko. Využijte terénních služeb, které nabízí Městský ústav sociálních služeb Plzeň. I když jste celý den v práci, anebo bydlíte daleko, u nás máte jistotu, že se o příbuzné postaráme. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. Umíme pomáhat.

0: Jedinečné miniatury zámku a hradů se na vás těší za každého počasí v parku Bohemium v Mariánských Lázních. Bohemium.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren na Hit Radio. V závěru dnešního poledne před námi nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Připomínám omezení na D5 mezi Nýřany a Sulkovem ve směru na Plzeň. Je provoz převedený do protisměru a jede se jen jedním pruhem, tak opatrně. A vaše info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
6: www.pubec.cz.
7: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
8: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
9: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
10: V Dobřanech se žije dobře.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Deňková. Energie znovu zdražují, ceny plynu a elektřiny na světových burzách výrazně rostou a postupně se to promítá také do nabídek českých dodavatelů. Jak by se mohly domácnosti před dalším růstem cen bránit a chránit, nastíní ekonom Lukáš Kovanda.
13: V tuto chvíli lze doporučit domácnostem, kterým například končí fixace, aby zvážili další fixaci na ideálně 2 roky, a i ty domácnosti, které vlastně mají třeba smlouvu na dobu neurčitou, také by mohly zvážit fixování.
12: Podle odborníků se vyplatí nabídky dodavatelů porovnat a při fixaci zvážit nejen cenu, ale také délku smlouvy a podmínky jejího ukončení. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Analytici předpokládají, že centrální banka ponechá základní úrokovou sazbu na hodnotě 3,75%. Nevylučují ale její zvýšení na některém ze zbývajících letošních jednání. Policisté a hasiči kvůli bombové výhrušce ráno evakuovali stovky pacientů z nemocnice v Hořovicích na Berounsku. Na místo vyslali maximální počet hlídek a psovody zepce vycvičenými na vyhledávání výbušnin. Zatím do zhruba 12. hodiny žádnou výbušninu nenašli. Teď se ještě podíváme k nám.
1: 5 kilometrů v protisměru a desítky řidičů v ohrožení. 80letý muž v úterý najel na D5 na Tachovsku opačným směrem a pokračoval až k benzínce. Tam se otočil a vrátilo se do správného směru. Nehoda se naštěstí nestala, případem se ale zabývají kriminalisté.
14: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
1: Nakonec si výhled na dnešní odpoledne. Užijeme si sluneční paprsky. Předpověď hlásí polojasno s denními maximy mezi 17 a 20.
15: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Je čtvrtek 17. září, posloucháte Hit Radio, máme 1 hodinu popolední. Když řeknu radar, klingr a šťabajzna, víte? Jestli víte, tak to už jste taky životem zkušení, to o tom žádná, už vás taky možná ráno bolí záda a velmi těžce se vám třeba vstává, možná máte i na toaletě po 20 minutách mravence v nohách. Ano, to už hodně pamatujete, je to seriál MASH a ten dneska slaví. Zajímavosti

Krištof a Tomáš Klus. Je 13 hodin a 13 minut, posloucháte Hit Radio. Patříte mezi fanoušky legendárního seriálu Mesh? Určitě poznáte, tím pádem hned první tóny. Tohle je přesně ta znělka, která nás v 90. začátkem milénia doslova upoutala k televizním obrazovkám. No a právě dneska je to 54 let od premiéry prvního dílu seriálu Mesh. 54 let. Mazec. Hockey Pierce, Radar, Klinger, Šťabajzna, plukovník Henry Blake. Jsou prostě jako nádherný vzpomínky. Legendární seriál. Mimochodem, když jsem zmínil ten první díl, tak úplně poslední díl, tak sledovalo 120 milionů diváků, což je zřejmě dodnes nepřekonatelný televizní milník. Mimochodem, ten poslední díl tak se vysílal v roce 1983. My jste neřekli, co? Spousta herců navíc čerpala i z vlastní zkušenosti. Třeba zrovna herec, co hrál Klingra, toho trošku jako blázna, který se snažil za každou cenu utíct z války, tak ten opravdu byl v armádě, americké armádě během korejské války. No a zároveň tak seriálem Mesh prošlo spoustu známých osobností, co si tam střihli malý roličky, a jednou z nich je třeba i Patrick Swayze. Vybavíte si ho tam? Věřím, že určitě ne. Ale pokud byste chtěli, tak když se podíváte na díl, který se jmenuje Pokrevní bratři, tak tam právě Patrick Swayze stvárnil raněného vojáka. Ošetřuje ho tam sám Hockey Pierce. Tak pokud nemáte žádné plány na víkend, dát si takový jako Mesh maraton, proč ne? To by stálo za to. My si dáme další hity. Lost Frequencies. Právě teď.

0: Ava Max na Hit Radio ve 13 hodin 24 minut. Zítra měli v Česku lítat stíhačky, konkrétně tedy nad Prahou byl plánovaný průlet britských královských letounů RAF skupiny Red Arrows, což je teda jako nádherná podívaná. Ještě oni mají za sebou ty modro-červený dlouhý pruhy, že jo? To vypadá to jako fakt jako krásně, co tam jako dělají z těch dýmovnic, tak nebude to. Nebude to, je to nakonec zrušený. Kvůli aktuálním provozním a organizačním podmínkám a programu v České republice, tak se Red Arrows teda takhle na poslední chvíli den před rozhodli plánovaný přelet zrušit. Ale pozor, dobrá zpráva je, že jinak ale další program neruší. Hlavní součástí jejich návštěvy pořád zůstává účast na dnech NATO a taky dnech vzdušných sil armády České republiky, kde se tedy představí návštěvníkům ve svém leteckém programu. Ale ten plánovaný průlet nad hlavním městem, tak ten tedy zítra museli zrušit. My co nerušíme, tak nerušíme další hity tady u nás na Hit Rádiu. Za chviličku pokračujeme opět v tom, co máte rádi. Dáme si Miley Cyrus, budou Činasky a nebude chybět ani duet Sia a Kendrick Lamar.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Cesta na zákaznické centrum. To už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoli a odkudkoli. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskákarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
3: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
11: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
15: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
16: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
17: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
18: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
19: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
20: Já dělám sestru v nemocnici. Spěch, stres a pacientů tolik, že si je ani nestihnu zapamatovat.
21: Já jsem v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně. Dvě směny, žádné přesčasy a hlavně mám čas na lidi. Poznám je a oni poznají mě.
20: Tak to zní jako sen.
21: Ne, to je realita. Přidej se k nám. Staň se sestřičkou s velkým srdcem. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. mss.plzeň.eu

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Jedinečné miniatury zámků a hradů se na vás těší za každého počasí v parku Bohemium v Mariánských Lázních. Bohemium.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: City na Hitrádiu. Ve 13 hodin 36 minut s váma Jirka Pelnář. Dneska máme čtvrtek 17. září. To znamená, že dva dny zpátky zakončili Činasky svoje letní turné, kdy vyrazili na nejkrásnější místa v Česku. Měli celkem 19 různých zastávek a já teda musím říct, že to byla velmi příjemná změna. Po třech letech hodili za hlavu stadiony a velké arény a hráli v letních koncertech, zámeckých zahradách a malých i přírodních amfiteátrech. Což tohle jsou koncerty, co mají úplně jinou atmosféru. Jsou komornější, rodinnější, přátelštější, jsou prostě víc cool. Tak pokud jste byli, věřím, že jste si to užili, pokud ne, no tak doufejme, že to brzy Činasky zase zopakují, tak i tak my si je teď dáme na Hitrádiu, protože Činasek prostě není nikdy dost.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Miley Cyrus s hitem Wrecking Ball a vlastně stejně tak, jako se Miley Cyrus prohnala zdí na té velké demoliční kouli, zavěšené na bagru, tak se Vojta Kotek prohnal obrazem na bílém koni, fakt proskočil skrz ten obraz, na je skrz to plátno, na živém koni, přímo na pódiu a pak se lehkým klusem vydal po schodech mezi diváky, co sledovali premiéru prvního dílu nové série Zrádců. Jako musím říct, že diváky v sále to asi muselo šokovat, když najednou to prostě obrovský zvíře a Vojta na něm, tak byl takhle mezi nima. Neuvěřitelný, ale jako na efekt určitě dost dobrý. Včera jsem tady s váma řešil, že lístky na premiéru stály i desítku, jakože 10 000. Fakt 10 000 za jeden lístek. No a v finále poslední díl Zrádců by měl být dokonce v O2 aréně. A tam jsem koukal, že nejdražší lístky měly být dokonce za 50 000. Ulet, co? Je to dost, ale na druhou stranu vás to třeba nemusí trápit, protože 50 000 na ruku vám rozdáváme i my tady na Hitrádiu. U nás zrádci nevyhrávají, pouze věrní. A za tu věrnost vám opravdu dáme 50 000 na ruku. Poslední zářijový pátek v naší hře Kdo pak to zvoní? Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. No a mimochodem zítra ráno po 7 hodině, když zazní zvonek, otevřete dveře, můžeme tam stát my a budeme mít pro vás další peníze. Tak držím palce.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 19. září v Letcích u Plzně. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz. Mezi
2: zemí a platnem. Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: září. Hlavním mediálním partnerem je Hitradio FM+.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
4: Gap. Individual style for every generation.
5: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
10: Ahoj, tady Sagwa Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
12: Vstupenky na dětiraje.cz.
11: Bude vejdán.
13: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
15: Tak co, mami, byli tady?
16: Byli, Eliško, a moc mi pomohli.
15: To víš, mami, už bych to sama nezvládla.
17: Nebojte se říct si o pomoc. Pomůžeme tam, kde vy už nevidíte východisko. Využijte terénních služeb, které nabízí Městský ústav sociálních služeb Plzeň. I když jste celý den v práci, anebo bydlíte daleko, u nás máte jistotu, že se o příbuzné postaráme. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. Umíme pomáhat.
18: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. O víkendu pozor na uzavírku. V sobotu od 10 do 17 hodin neprojedeme mezi Stříbrnou a Přebuzí na Sokolovsku kvůli cyklistickému závodu. Tak s kým počítejte a info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: 12 hlasů, 12 snů, jedna vítězná hvězda. Už 18. září ve Škodalandu rozhodne finále soutěže Trojka hledá svoji hvězdu. Finalisté zaspívají před hvězdnou porotou. Sámer Issa, Davide Mattioli, Viktorie Molcar a Zdeněk Barták. Kdo vyhraje? Přijďte to zjistit. 18. září ve Škodalandu.
7: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
8: A to jsou byty Dobzany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobzanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
7: Byty Dobzany.cz.
9: V Dobzanech se žije dobře.
8: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobzany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobzany.cz.
9: V Dobzanech se žije dobře.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Modernější zkoušky v autoškole pro řidiče kamionů a autobusů. Ministerstvo dopravy připravilo aktualizaci otázek pro dílčí zkoušku z ovládání a údržby. Mluvčí rezortu František Jemelka.
13: Tyto změny pomohou žadatelům o získání nebo vrácení řidičského oprávnění v skupinách C, E a D. Více klademe důraz na praktické porozumění současným vozidlům a jejich systému. Nově bude zkoušky zařazeno 8 otázek zaměřených na využívání asistenčních systémů řidiče.
12: Nová forma otázek by se měla začít používat od 1. ledna příštího roku. Vědci objevili na měsíci kráter, který vznikl při dopadu cizího tělesa před 2 lety a zpočátku zůstal bez povšimnutí. Má průměr zhruba 222 metrů a hloubku 42 metrů a je větší než římské koloseum. Pro badatele znamená nový kráter vítaný zdroj informací, užitečných pro plánovanou výstavbu měsíční základny NASA. Hokejová Tipsport Extraliga zítra pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavními šlágry je souboj Kladna a Sparty, tedy týmů, které včera při vstupu do sezony zvítězily na kluzištích soupeřů. O první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo Kometa v Třinci. Teď ještě pohled k nám.
0: Cyklistům i chodcům se v Plzni lépe projíždí Jateční ulicí. Město dokončilo chybějící úsek stezky v Doubravce, dlouhý zhruba 440 metrů. Nová trasa vede od Doubravecké ke Chrástecké ulici, kde navazuje na semafory. Stavba vyšla na necelých 16 milionů korun.
14: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
0: Dneska nás přehánky nezaskočí, odpolednem projdeme suchou nohou, vydrží s námi polojasné nebe z maximy do 20 stupňů.
15: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
16: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál, 2 hodiny 2 minuty, možná, že už se taky nemůžete dočkat, až půjdete domů z práce, což obecně tak to je jako naprosto normální. Pokud máte dneska ještě před sebou například plán, že budete večer koukat na fotbal, tak taky chápu. Je před námi nepopulární názor, ten se nebude týkat fotbalu, ale zase rozdělí všechny, celé naše Česko na dva tábory. Jsem sám zvědav, do kterého tábora budete patřit vy. Opět si budeme povídat naprosto bez obalu tady na Hit Radio.
15: Hit Radio FM+.

0: Rozier na Hitrádiu s hitem Too Sweet. Posloucháte Hitrádio, 14 hodin 6 minut.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Je to tady, jako každý čtvrtek, ve 2 hodiny odpoledne dáváme prostor nepopulárním názorům. A vlastně, když jsem před chvíličkou mluvil o tom večerním fotbale, tak ono to trošičku spolu souvisí.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Partner nemusí být člověk, který uspokojí všechny vaše potřeby.

0: kina s přátelema, druhý je doma, nebo musí prostě jako dva dělat opravdu všechno spolu. To znamená, že když jeden rád jezdí na kole, tak ten druhý si prostě musí pořídit kola, musí jezdit s ním. A nebo prostě si může jako někdy jako vyrazit sám. Co si o tom myslíte? Partnerský život. To je vždycky ten kejlet. 777-937-777. Dejte mi vědět vaše názory na WhatsApp Hitrádia. Posílejte zprávy, posílejte hlasovky a klidně tam můžete dát i své vlastní zkušenosti z vašeho partnerského života. Těším se.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: No Doubt na Hit Radio s hitem Don't Speak.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: V dnešním nepopulárním názoru řešíme to, že v partnerském vztahu prostě naše druhá polovička nemusí být člověk, který by měl uspokojit všechny naše potřeby, a že vlastně jako každý má taky nárok na svůj vlastní život, i když žijeme pospolu. Tohle mi přišlo jako hezký, tady jenom se nic jiného nepíše, než vytesat do kamene, vytisknout a rozdávat na matrikách. Ano, děkuju za tuhle zprávu. Další, ahoj, moc hezké téma a souhlasím, protože pak si lezou na nervy. Tomáš píše, čau, hele, přesně, my máme sousedy a jsme z nich na větvi. Oni všechno dělají spolu, ale úplně. A je vidět, jak to občas jednoho nebo druhého nebaví. Ale byl by asi oheň na střeše, kdyby náhodou u toho ten druhý nebyl. Nevím, jestli je to přehnaná žárlivost nebo co to je, ale chodí spolu nakupovat, on s ní kouká na její telenovely a ona s ním zase na fotbal i na hokej. Další zpráva z WhatsAppu Hit Rádia. Ahoj, je skvělé mít stejné koníčky a zároveň mít každý něco svého. Odpočinete si od toho druhého a navíc pak máte si i o čem povídat, je to vytržení z rutiny. Takže jasně, palec nahoru. Silva píše, dobrý den, jak že nemusí můj partner uspokojit všechny mé potřeby? Od čeho ho tedy mám? Pokud mě miluje, tak mu to snad problém nedělá a dělá to rád. Pokud ráda chodím na kosmetiku, tak mě tam odveze. Když mám ráda mořské plody, tak se mnou chodí do restaurace a alespoň se snaží něco ochutnat. Nevím, proč by si každý měl dělat, co chce, bez toho druhého. To pak spolu nemusí být. V dobrém i ve zlém, jedna duše, jedno tělo. No, těžký to má doma chlapec, ale pardon, to je jenom můj názor. Každý to má doma samozřejmě jinak a já děkuji za tenhle názor. Jasně, pojďme se postavit taky i na tu druhou stranu mince, protože zatím to vypadá, že Silva je jediná. Ano. Ano, ahoj, každý by měl mít svoji chvilku pro sebe. My teda s manželkou trávíme většinu času spolu a s dětmi, jsme i ve stejném zaměstnání, už 7 let a pohoda. Je to pouze o komunikaci, toleranci a trošku i o kompromisech. Co si o tom myslíte vy? Bez obalu. Bez toho, aniž by vás kdokoliv soudil. Řekněte svůj názor na 777-937-777. Dáme dva hity a uděláme závěr. Teď One Direction na Hit Radio.

0: Getta tady svým Stones and I. Posloucháte Hit Radio 14.22. Nepopulární
1: názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas?
0: Tak musím říct, že paní Silva svým názorem normálně rozbouřila vlny a vlastně zatím jako jediná se postavila na tu druhou stranu. Nepopulární názor, pokud jste neslyšeli, tak pro dnešní den je ten, že partner nemusí být člověk, který prostě uspokojí všechny vaše potřeby, jo? A paní Silva tady jasně napsala, že to naprosto tomu jako nerozumí, že od čeho ho tedy jako má, a pokud jí miluje, tak mu to snad jako problém nedělá, ne? A dělá to vlastně jako rád, protože jsou spolu jedna duše, jedno tělo, v dobrém i ve zlém, a tím pádem, kdyby to tak nebylo, tak by vlastně jako nemuseli být spolu. No, je tady spoustu zpráv, které se staví přesně na tu druhou stranu, že by opravdu jako měl mít každý svůj vlastní prostor pro sebe, svůj čas na sebe, a já tady vyberu za všechny zprávy jednu SMS-ku od Verči, která to vlastně jako krásně shrnuje. A je to vlastně ze života. Je tady mi píše, ano, ze života. Musím se smát, kdysi bych ještě s paní Silvou souhlasila. Ale teď, po 7 letech manželství, jsem ráda, když vypadne párkrát do měsíce na jedno do hospody a já si dám sklenku vína a pustím romanťák. Na to se dá říct pouze amen.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
5: Natočeno podle skutečné události.
6: Tyjo, Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
7: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflineu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
8: Nikdy, anebo navždy.
7: No, tak vidíš.
5: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
9: Trenírkarna.cz.
10: Hlášení pro lovce slev.
11: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Máš u sebe korunu?
15: Na co?
14: Na novou vanu ze Senesy.
15: Odkud?
14: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
15: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
17: Pepo, vstávej.
18: Nemusím.
17: Pepo, už je 8, vstávej.
18: Nemusím.
17: Je pátek, Pepo.
18: Nemusím.
17: Musíš už jít.
18: Nemusím.
19: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
7: Škoda Fit Půlmaraton opět v Plzni. Dětské závody, rodinný běh, štafety nejen pro firmy. V 11 hodin odstartuje Škoda Fit Půlmaraton na 21 kilometrů. Každý účastník získá v cíli krásnou medaili. Přihlas se na českýpulmaraton.cz. Už 20. září v parku OC Plzeň Plaza.
9: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
20: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
21: Já dělám sestru v nemocnici. Spěch, stres a pacientů tolik, že si je ani nestihnu zapamatovat.
22: Já jsem v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně. Dvě směny, žádné přesčasy. A hlavně mám čas na lidi. Poznám je a oni poznají mě.
21: Tak to zní jako sen.
22: Ne, to je realita. Přidej se k nám. Staň se sestřičkou s velkým srdcem. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. mss.plzeň.eu.
23: Centru Olympia Plzeň opět jediná oficiální Meridian Lounge v západních Čechách. Dopřejte si terapii módou a připravte se na podzim neskutečně výhodně. 18. až 21. září v Centru Olympia Plzeň. Vaše centrum nákupů a zábavy.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Já se musím přiznat, já mám v garáži, už to je skoro u stropu, tak zacvakaný ty kelímky z festáku do sebe.
2: Jo, tak to mám doma,
1: a má, měří to třeba 2,5 metru a prostě jsou tam a nejsou ani vymytý. Prostě, to tam.
3: To je největší kýč mít doma tyhle ty kelímky z fotbalových stadionů, koncertů, jako budu mít na památku.
1: Takový jsem já.
2: A tamhle jsou dveře, Fílo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: As for money. And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call

0: Zpěvačka, influencerka, módní ikona, dáma, která opravdu hýbe celým nejenom hudebním světem, ale celým showbiznisem. Mimochodem udělala jako fantastickou věc a to, že se postavila na vlastní nohy. Teď si říkáte jako asi, že to s těma prachama, co má, není celkem složitá věc, ale já to myslím hudebně. Už je to nějaký pátek zpátky, ale pořád to všichni obdivujou. Ona vlastně všechny písničky znovu přespívala. Natočila si je sama, aby ty písničky byly její, ne aby byly vydavatelských společností. A to je jako obrovsky náročný krok, všechno to znovu udělat a zkusit to prodat celý prostě jako sám pod sebou. No, podařilo se, podařilo se. Taylor Swift, dáma, která baví taky i spoustu mužského publika, nejenom, že se na ní krásně dívá, ale prostě hudebně je to jako super. My si dáme za chviličku další dámu, Lady Gaga, společně s Bruno Marsem, a nebudu chybět ani Genesis. Ještě předtím, ale taky pozvánka i na dnešní odpoledne, protože od 15 hodin to začíná. Od 15 hodin začíná odpolední show na Hit Radio.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Říká vám něco hententín nebo kendelín?
3: Co to tady?
2: To jsou slova, na který jsem jako nedávno narazil, když jsem byl se svýma známýma v hospodě a hrozně jsem jako koukal, co to je hententín, kendelín. Jsou to opravdu slova, který něco znamenají, tak se dneska podíváme na to, jaký divnosti tady u nás na západě Čech používáme.
1: Hit Radio FM+.

0: Lady Gaga, Bruno Mars na Hit Rádiu ve 14 hodin 44 minut. Za 15 minut vás čeká naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Jsem rád, že posloucháte Hit Rádio. Dělejte to dál, protože se dál budete určitě dobře bavit. No a já se na vás budu těšit zase zítra v pravé poledne. Zítra pátek, čekají nás páteční srdcovky v pravé poledne. Tak si k ním zítra uděláme nějaký dobrý kafe, žijeme si spolu krásný polední čas. A když teda jsem u toho kafe, tak máte v práci kuchyňku? Tak se potom schválně podívejte, až půjdete domů do kuchyňky, jestli tam máte nějaký erární hrníčky. Co tam máte za hrníčky? Já jsem tady otevřel normálně Pandořinu skřínku hrníčků. A jsou to teda jako strašný bizáry, co tady máme. tak jsem je teda tady začal jako fotit. Dneska jsem si do takového náhodného hrníčku udělal kafe. A nevěděl jsem, jestli si do něj mám dávat mlíko, nebo už v tom je. To hrníčku prostě zajímavý. No, takhle, pokud budete mít takovýhle nějaký hrníček, klidně ho vyfoťte, připravte si to na zítra. Zítra se o tom můžeme pokecat i tady v rádiu. Kdybyste chtěli vědět, jaký my tady máme bizarní hrníčky, nechápu, kdo to kupuje, kdo to sem nosí, ale je to tady. Můžete se podívat na Instagram ke mně do storíčka a napsat mi, co si o tom myslíte. Zítra dáme další. Ještě jednou přeju pohodový zbytek dnešního dne a zítra se na vás těším, kde jinde, než tady, na tom nejlepším rádiu v Česku. Na Hit Rádiu.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu. Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
7: M plus H. Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
8: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
9: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
10: Už 30 let.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.
12: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
14: Tomas Arsov v Tetě?
13: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
14: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
13: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
15: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí, stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
16: Nákupy v online shop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Keramika Soukup.
19: Víme, že domov není jen místo, kde bydlíte. Domov je pocit. Místo, kam se rádi vracíte a kde se cítíte být sami sebou.
20: Přes 30 let vybíráme koupelny, dlažby a interiérové materiály, za které ručíme vlastním jménem, jménem Soukup. Pomáháme vám vytvořit domov, který je vždy jedinečný. Domov, který je však jen váš. Jsme Keramika Soukup a na pocitu, že jste doma, nám záleží.
21: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
22: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
21: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
23: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
24: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
25: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
26: Sudovi šrot, Republice ocel.
27: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
28: Pokrývači a stavební firmy Pozor. Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
29: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
30: Zlepši si náladu.

0: Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech, Tachov, Pivovarská ulice. Bacha, tady se šetří nehoda dvou osobáků, částečně to může blokovat provoz. Komplikace, tak ty pak potkáte taky v Domažlicích, došetřuje se ve Chrastavické ulici opět nehoda dvou osobních aut. Je to výjezd směrem na Horšovský Týn, tedy pardon, směrem na Koloveč. Další komplikace, tak teda můžete hlásit na náš WhatsApp, čekáme na to 720 870 237.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
9: Hezký den, v 15 hodin přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat Radě Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj na ministerské úrovni. Mezinárodní organizace sídlící v Paříži si klade za cíl napomáhat rozvoji členských zemí. Vědci objevili na měsíci kráter po dopadu cizího tělesa, ke kterému došlo před 2 lety a zpočátku zůstal bez povšimnutí. Má v průměru asi 222 metrů a je hluboký až 43 metrů, takže je větší než římské koloseum. Podle vědců k události takového měřítka dochází přibližně jednou za 130 let. Nový kráter může pomoci při plánování měsíční základny NASA. Silné deště dnes v částech severního a středního Vietnamu způsobily záplavy, které narušily dopravu a zaplavily domy. Hladiny několika řek kvůli nim také překročily nebezpečnou úroveň. Tento týden někde napadlo více než 50 cm srážek. Přičemž jen v noci na dnešek to bylo přes 15 cm. Píše o tom agentura AP. A 2 expoze ve Frankfurtu poničily bar a kavárnu. Šlo zřejmě o výbušná zařízení. Podle místních médií nebyl nikdo zraněn a policie zadržela jednoho podezřelého. Podobné autokar, incidenty se ve prostě Frankfurtu stály také předchozí.
10: Autokar žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
11: Po zbytek dne čekáme hlavně oblačnou oblohu. Zítra mají být nejvyšší teploty, podobně jako dneska 18 nebo 19 stupňů. A i pátek bude na západě Čech hlavně oblačno.
1: Hit Radio FM+.
0: Nádherné odpoledne, ladíte divoký západ Hit Radio FM+. A to od Aše až po Prahu, dokonce i v Počepici. A my dneska uvádíme.
11: Nejlepší víkendové akce opravdového Indiana v plzeňské zoo a k tomu si dáme takový rychlokurs rodinné hatmatilky.
0: Ano, už na začátku se to povedlo, věřím, že to bude stát za to dneska.
12: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Nelly Furtado a Say It Right. To se docela vlastně hodí. Posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM+. Já se totiž musím přiznat k tomu, že poslední dobou mám v hlavě dvě slova, nad kterýma jako intenzivně přemýšlím. Je to slovo kendelín a hententín. Já to vysvětlím.
1: Co to jako je?
0: Prosím. Tohle jsou slova, které používá moje kamarádka běžně během mluvy.
1: Hententín.
0: Hententín a kendelín.
1: A kendelín.
0: Ano.
1: A co to znamená?
0: A schválně pojďme typovat. Víš, jako, jestli není škoda to propálit, ale já jsem si říkal, jako podle mě každý na západě Čech, i v rámci rodiny, možná v rámci jako rodiny s dětma, má nějaký slovo, který jako když třeba přijde návštěva, tak vůbec netuší, co se děje,
1: jo,
0: o čem je řeč.
1: Dám hnedka příklad, jo, kdybyste náhodou jako nevěděli, co tím myslíme, tak třeba u nás doma, když se řekne, jdeme na Jui, jo, Jui, tak to znamená, že...
0: Na džus?
1: Ne, vůbec, v tom nic nehledej. Prostě já vezmu děti, obě dvě, naházím je do postele a tam jedu strašně zlochtat předtím, než se jdeme umejt a vysprchovat.
0: A to je Jui.
1: Jui, ano.
0: Proč je to Jui?
1: S tím přišli oni, takže já jsem to jako jo,
0: jasný,
1: opakoval, pravda, prostě zrecykloval a tak, takže to je vlastně dětský slovníček. Ale co je sakra ten kendelín?
0: Kendelín je ešus. A nebo nějaká nádoba, nebo to, krabička na jídlo.
1: A to druhý?
0: Hententín?
1: No.
0: To je cokoliv, podej mi ten hententín. Tohle je David Kolár. Hententín.

0: lepšie si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.

0: Henten Teen Song, Alex Veren na Hitradio FM+. Kouzelný slovíčko, který znamená úplně všechno. A my tady dneska hledáme slova, které v rámci rodiny používáte taky. Ale nikdo cizí neví, co to znamená. Jestli máte něco, co prostě v rámci rodiny používáte. Henten Teen, Kendelín, nebo cokoliv dalšího.
1: Je pravda, že teda my tady na západě Čech jsme našim nářečím opravdu proslulí. Mm-hmm. Tak můžu říct, jenom jmenovat jako chocko, že jo, kolem doma, Žlic, prostě tam, když jako řekneš íčko, tak všichni vědí, ale třeba v Klatovech už na tebe koukají, jako že jsi uteklo z Dobřan, jaký íčko.
0: Prostě. Ne, z doma Žlic. Dejte nám vědět 720 870 237 nebo klidně jenom jestli znáte nějaký divný slovo, který ostatní lidi neznají, budeme za to fakt rádi. Pište nám na náš WhatsApp.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
10: Tomas Arsov v Tetě?
9: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
10: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
9: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
13: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
14: www.pubec.cz.
15: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
16: Tak abyste ho nepromeškali.
15: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
16: Garanci kvality i výhodného financování.
15: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
17: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
18: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
19: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
6: 12 hlasů, 12 snů, jedna vítězná hvězda.
12: už 18. září ve Škodalandu rozhodne finále soutěže Trojka hledá svoji hvězdu. Finalisté zaspívají před hvězdnou porotou. Sámer Issa, Davide Mattioli, Viktorie Molcar a Zdeněk Barták. Kdo vyhraje? Přijďte to zjistit. 18. září ve Škodalandu.
20: Franto, co pak všechno se dá sušit?
21: Ovoce, houby, bylinky i maso.
20: A tvůj Bůček?
21: Ten už nestihneš.
12: Sušičky Domov. Na ovoce, bylinky i maso. domov@elektro.cz.
22: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
23: Když jde o zdraví.
22: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
24: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
25: Jedinečné miniatury zámků a hradů se na vás těší za každého počasí v parku Bohemium v Mariánských Lázních. Bohemium.cz.
26: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Divoký západ, krásný odpoledne, tohle byla Shakira a my dneska na Hitradiu FM Plus hledáme takový zvláštní a divní slova, řekněme hatmatilku, který rozumíte jenom vy, ale nikdo jiný.
1: Hatmatilka je taky moc hezký slovo mimochodem. Napsal nám Jirka na WhatsApp 720 870 237. U nás se teda nic jako nepoužívá, ale když jsem v pubertě vyrazil za rodinou na Moravu, večer se všichni začali bavit o tom, jestli nepůjdeme na Bečku. Bylo mi těsně před 18, takže jsem vůbec netušil, o čem to je a která by je. Tvářili se u toho fakt vážně, takže jsem pojal podezření, že jim tam někde zdrhla nějaká kráva z ohrady a je třeba jí chytit. Vůbec se mi nechtělo. Až na místě jsem zjistil, že Bečka je sud, hodně se mi ulevilo.
0: Ale to je ono, jo? To je jako Jirka to psal, že jo?
1: Jirka.
0: Tak cením, že Jirka takhle vyrazil do neznáma. Říkal si, že bude holejma rukama někde krotit a honit krávu, víš?
1: A přitom krotil a honil jenom ten půl litr. Ale krásný příběh, díky moc za něj. 720 870 237. Pište taky, tohle je Kelly Clarkson a Stronger.

0: Candy Crotch a tady je Hit Radio FM Plus, za chviličku Perpetuum Mobile, Evka Farná se tady zastaví a my hledáme divný slova, které se používají u nás na západě Čech, u vás doma, Hententin, Kendelin, ale i Vošouch a tyhle ty jako tady místně regionální. Co je zajímavé, když srovnáme naše dva kraje, plzeňský a karlovarský,
1: ano.
0: Tak v plzeňském máš přesně jako plzeňáci tutaj,
1: aha.
0: Domažlice a domažličáci mají taky jako svoje nářečí, ale když se podíváme na Karlovarsko, tam nic takového jako není.
1: Hele, vysvětlení to má v historii. Ono vlastně Karlovarský kraj byl po druhé světové válce docela dost vysídlen. Hmm. Můžou za to samozřejmě odsun sudeckých Němců a tak najednou v Karlovarském kraji bylo vlastně málo lidí. Tak se tam stěhovali lidé vlastně z celé republiky a místo toho, aby tam rostlo nějaký podhoubí pro nějaký konkrétní nářečí, tak se tam spíš mluvilo nějakou obecnou češtinou, aby si tak nějak jako všichni dobře rozuměli.
0: Je zajímavý, protože podle mě třeba jako sever Čech, tak ten byl taky součástí Sudet, taky vystěhovaný. A když jdeš na sídliště Chánov, čověče, to je nářečí, to mi hlava nebere.
2: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
13: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
14: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
15: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
16: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
17: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
18: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
19: Vážně? A co umí?
18: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
19: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
20: Jedinečné miniatury zámků a hradů se na vás těší za každého počasí v parku Bohemium v Mariánských Lázních. Bohemium.cz.
21: Hit Radio FM+.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Cyril, posloucháte Divoký západ i rádia FM+. Jak jste si možná všimli, tak my tady vysíláme vlastně od začátku týdne sami a není tady s náma naše původní a originální zprávařka Bára Purkartová. Ta si někde válí šunky pěkně v Turecku, work in peace. A tak tady máme náhradu. A množí se nám tady dotazy, jestli naše nová zprávařka Klárka Zemanová není nějakým způsobem zpřízněna s bývalým prezidentem Milošem Zemanem.
1: Jakože by to byla třeba dcera. Tak Miloš Zeman má dceru,
0: ano.
1: To ví celý národ. Hlavně ta pánská část. Nicméně Klára Zemanová to, přátelé, není. Poznáte to velice jednoduše, protože byste jí během těch zpráv nemuseli rozumět. Obzvláště třeba v 17 hodin. V 18 už bychom ji nepouštěli vůbec.
0: Samozřejmě Jakub naráží teďka na to podzimní období, virus a podobně.
1: Škrábalo v krku neskutečně. Zprávy s Klárou Zemanovou, tak ty si dáme za chvilečko, teď ještě R-City, Adam Levin.

0: Díky moc za to, že ladíte Divoký západ Rádia FM+. Před náma je 16. hodina a jdem se kouknout na silnice.
1: Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech. Komplikace čekejte na nájezdu na dálnici D6, a to ve směru na pomezí na Tohří na Chebsku, a to na úrovni obce Klest. Komplikace na Mariánsko-Lázeňsku, opatrně mezi Sekerskými chalupami a Třemi Sekerami. Tady máme hlášenou nehodu, aktuálně se tady projíždí Kivadlově. Další komplikace, tak ty čekáme na našem WhatsAppu 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo fakt to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10.

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
2: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
3: Svijanek pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
5: Hezké odpoledne, v 16 hodin jsou tady zprávy a Klára Zemanová. Téměř 30 firem a asociací vyzvalo ministra životního prostředí Igora Červeného, aby nepodpořil novelu zákona o obalech. Tu má během podzimu projednat sněmovna. K otevřenému dopisu se připojili například společnosti Škoda Auto, Kofola nebo Matony. Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v srpnu zrychlil na 3,2%. A to z 3% tempa v předchozím měsíci, oznámil to dnes statistický úřad Eurostat. V České republice míra inflace vzrostla na 1,5% z červencových 1,3%. Česko tak mělo v srpnu třetí nejnižší inflaci v Evropské unii, a to rovnou za Švédskem a Estonskem. Na údajně šokující slova Karla III. Vzpomíná ve svých nových pamětech bratr princezny Diany, Charles Spencer. Tvrdí, že mu tehdy krátce po její smrti král řekl, že se na ní brzy zapomene. Buckinghamský palác se proti tvrzení ohradil s tím, že smutek může ovlivnit úsudek. A po Davisově poháru v Praze se jednička amerického týmu Ben Shelton nepředstaví na Laver Cupu v Londýně. Ze soutěže totiž odstoupil. Nahradí ho Brandon Nakashima. Devátý ročník Laver Cupu se uskuteční na konci příštího týdne. V nominaci evropského týmu je také Jakub Menšík. Tak držíme palce.
6: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
7: Po zbytek nečekáme polojasnou nebo oblačnou oblohu. I zítra nejvyšší teploty do 20 stupňů a polojasno nebo oblačno.
0: Hit Radio FM+.
7: Přejeme nádherný odpoledne, tady je Divoký západ Hit Radio FM+.
8: Divoký západ jde dál a ty největší hity k tomu třeba...

ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Přesně tak, my jsme s váma. A rádi, Avery Lavin, tady je Divoký západ, Hit Radio FM+, šťastnou cestu z práce domů, doufám, že už frčíte.
1: A my vás teďka vezmeme do plzeňské zoologické zahrady. Ani ne za šimpanzema, ani ne za lvama, anebo za tygrem usurijským, ale za indiánem. Představte si, do plzeňské zoo přijel Denis Rodriguez, což je náčelník kmene Jekuana z Venezuely. A teďka co, jo? On tam z topolových kmenů vyrábí a vydlabává dvě tradiční domorodé lodě, zvané Curiara. Říkám správně. No prostě vydlabává tam ručně dvě kánoje, jednu pětimetrovou, druhou devítimetrovou, které budou součástí nové expozice.
0: Jo, takhle.
1: Opravdický indiánský náčelník z Venezuely prostě teďka svejma vlastníma rukama pracuje v plzeňské zoologické zahradě a vy si na něj můžete jít podívat.
0: Hustý. A, takže tam bude jako nějaká širší indiánská expozice, jo, jestli to jako chápu správně.
1: Ano, ano, a veřejnost ho může sledovat až do středy 23. září. Pak asi do jedný z těch kánojí nasedne a odpluje zase zpátky do Venezuely, nebo já nevím.
0: Jako v řekách tý vody moc nemáme. Ale když už teda přijel do té Plzně, nemohl by zavítat třeba na hokej, že by tam dělal maskota místo toho indiána, který tam je.
1: Jo, místo toho plyšáka.
0: No, přesně. Když si tam něco vydlabe, to už je na něm. To už je opravdu. Díru do ledu tam může vydlabat. Ray Dalton, krásné odpoledne všem.

0: Band Republic, díky moc, že posloucháte Hit Radio FM+. Tady je Divoký západ a my vám řekneme, jak to vypadá na silnicích.
1: Jsme Hit Radio FM+ a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Začínáme v Domažlicích opatrně, pokud jedete směrem ke Kauflandu. U pivovaru máme hlášenou nehodu, a to dvou osobních aut. Počítejte s tím, došetřovat se bude minimálně do 17. hodiny. Komplikace hlásí taky Karlovarský kraj na Mariánsko-Lázeňsku Bacha mezi Krásnem a Sekerskými chalupami. Tady je to nehoda dvou osobáků, jezdí si tu Kyvadlově a Bacha i na nájezdu na D6 směr Pomezí na Tohří, a to na úrovni obce Klest. Šťastnou cestu všem, no a další info z dopravy čekáme na našem WhatsAppu 720 870 237.
1: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskákarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
3: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: září. Hlavním mediálním partnerem je Hitradio FM+.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Škoda Fit Půlmaraton opět v Plzni. Dětské závody, rodinný běh, štafety nejen pro firmy. V 11 hodin odstartuje Škoda Fit Půlmaraton na 21 kilometrů. Každý účastník získá v cíli krásnou medaili. Přihlas se na českýpulmaraton.cz. Už 20. září v parku OC Plzeň Plaza.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
12: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Trenírkarna.cz.
14: Hlášení pro lovce slev.
13: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Montesnek přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co plátky Mazdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
16: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
16: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na...
18: Firma na zážitky.
15: CZ.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: se podívat.
1: Tohle je Pokáč a jeho solitér. Mimochodem, nedávno jsem takhle procházel do nějakého baráku a viděl jsem tam přesně pana Vrátného, jak hraje solitér. To byste nevěřili, jak se to graficky posunulo.
2: Počkej, jakože už neměl 98 Windowsy?
1: Ne,
2: já... CRT monitor, nebo jak se to jmenovalo?
1: Úplně nejnovější solitér, kamaráde, to vypadalo prostě jak z vesmírné lodi.
2: Hustý.
3: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Takhle, co se týče Dopak to zvoní, tak karty na zítra ještě nejsou rozdány. Máte stále šanci si vytáhnout ESO a získat 6 000 korun. Dneska ráno se to totiž nepovedlo, stáli jsme před nádherným rodinným domkem, ale nikdo neotevřel. Paradox celého toho je, že tam všude byly jako kamery na tom baráku. Takže prosím vás, jestli máte kamery na baráku, tak se podívejte, jestli jsme u vás ráno nestáli.
1: Hele, to ti ale musí zamrzet, viď? Jako. Hmm.
2: A teď si tam, když to člověku jako nedojde, podíváš se na ty kamery a řekneš, tamhle zloděj, přines 5 000, jsi zbláznil. No, zítra to bude 6, takže v 7:10, až zazvoníme, nezapomeňte otevřít.
1: Ano, a nezapomeňte se hlavně zaregistrovat. A to na www.hitradiofmplus.cz. Na konci září máme pro vás dokonce prémiovou výhru, a to 50 000 korun.
3: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Jim Class Hero, no a za chviličku David Guetta, Kim Petras. Tady je divoký západ, Hit Radio FM Plus a my tady dneska řešíme divný slova, který používáme, a to dokonce i v rámci našeho regionu.
1: Západočeský nářečí je celkem specifický a myslím si, že velmi vtipný zjistit, že mluvíte nářečím, i když vy o tom vlastně vůbec nevíte. Dám takhle příklad, jo. Celý život jsem si myslel, že když normálně řeknu pentilka, takže mi lidi rozumějí. Hele, jakmile přijedeš třeba Beroun a jedeš dál na východ naší republiky, vůbec, kulový. Stejně tak to máš třeba s trhačkou. Ta jsem tam taky nevěděl. Vím, že někomu v Praze jsem říkal, hele, prosím tě, podej mi tu trhačku. Cože ti mám podat? Říkám, trhačku, tam, kde máš jí u ruky, co blbneš? Vedle pentilky. Ty hele, mluv na mě normálně, jako tohle není čeština.
0: Jestli mi tu trhačku neporáš, tak ti tou pentilkou vypíknu oko. Hele, takhle, jako já vím, že i v rámci západu Čech máme jako rozdíly v tom nářečí, ale ať už používáte vošouch, nebo prostě jenom obyčejný bramborák, my vás máme rádi všechny.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
3: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
4: Zlatý český ručičky. A u nás v Elitexu to platí dvojnásob. Sázíme na šikovnost a moderní technologie. A pozor, teď hledáme vaše zlaté ručičky. Chcete si vydělat a pracovat v moderním provozu v české firmě s více než 70letou tradicí? Pojďte do toho s námi. Elitexnepomuk.cz. Elitex Nepomuk. Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH. Profi voda, s tou se
7: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. M plus
8: H. Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
9: Klikni hned na MHCZ.
10: MHCZ.
8: Už 30 let.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz. Keramika souku.
12: Víme, že domov není jen místo, kde bydlíte. Domov je pocit, místo, kam se rádi vracíte a kde se cítíte být sami sebou.
13: Přes 30 let vybíráme koupelny, dlažby a interiérové materiály, za které ručíme vlastním jménem, jménem Soukup. Pomáháme vám vytvořit domov, který je vždy jedinečný. Domov, který je však jen váš. Jsme Keramika Soukup a na pocitu, že jste doma, nám záleží.
14: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
15: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
16: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
17: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
19: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
20: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
21: Hit Radio FM Plus.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Luis Capaldi, za chviličku dáme taky zprávy v 17 hodin, Klára Zemanová je chystá a povídám, že vesmír je jedna velká díra.
1: Prosím tě, sám seš díra a v jedný žiješ. Ve zprávách se normálně podíváme na měsíc, kde vzniknul...
0: kráter.
1: Ano, kráter.
0: Takže díra. No, když k tomu přidáš ještě tu červí díru, nebo jak se to jmenuje, tak je vesmír samá díra.
1: Z astronomického hlediska se jedná o kráter, jo? Prostě nenazývej to dírou.
0: Díra je hezčí.
1: Zprávy jsou tady už za chvilku a mám snad jasný, že posloucháte divoký

0: Posloucháte Divoký západ, tady je Hit Radio FM Plus a už za chvilku hned po dopravě nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, stále opatrně v Domažlicích, a to u Kauflandu, tady se došetřuje nehoda. Komplikace pak hlásí taky Tachovsko, konkrétně trasa Stříbro Ostrov u Stříbra, na úrovni odbočky na Lhotu u Stříbra máme hlášenou nehodu, a to vážnou, aktuálně se tady vyprošťuje, tak bacha na to. Další komplikace nám hlašte na WhatsApp 720 870 237.
2: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
7: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
6: Byty Dobřany.cz.
7: V Dobřanech se žije dobře. Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
6: V Dobřanech se žije dobře.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
9: Hezký den přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat Radě Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj na ministerské úrovni. Mezinárodní organizace sídlící v Paříži si klade za cíl napomáhat rozvoji členských zemí. Vědci objevili na měsíci kráter po dopadu cizího tělesa, ke kterému došlo před 2 lety a zpočátku zůstal bez povšimnutí. Má v průměru asi 222 metrů a je hluboký až 43 metrů, takže je větší než římské koloseum. Podle vědců k události takového měřítka dochází přibližně jednou za 130 let. Nový kráter může pomoci při plánování měsíční základny NASA. Silné deště dnes v částech severního a středního Vietnamu způsobily záplavy, které narušily dopravu a zaplavily domy. Hladiny několika řek kvůli nim také překročily nebezpečnou úroveň. Tento týden někde napadlo více než 50 cm srážek. Přičemž jen v noci na dnešek to bylo přes 15 cm. Píše o tom agentura AP. A dvě expoze ve Frankfurtu poničily bar a kavárnu. Šlo zřejmě o výbušná zařízení. Podle místních médií nebyl nikdo zraněn a policie zadržela jednoho podezřelého. Podobné incidenty se ve Frankfurtu staly také v předchozích dnech.
10: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
0: Po zbytek nečekáme hlavně polojasnou oblohu. I zítra nás čeká podobný počasí jako dneska. Oblačno, polojasno a nejvyšší teploty do 20 stupňů.
8: Hit Radio FM+.
0: Zdravíme západní Čechy, od Aše až po Prahu jsme s váma dál.
1: No a za chviličku pecka, která vám dodá energii na zbytek dne. Rexa, teď Lady Gaga.

0: Muži v letu. A přímo tam se na obrazovce potkají Bolek Polívka, Pavel Zedníček a Miroslav Donutil.
1: Počkej, jako, jak je to se seriálem? To promítají každý večer jeden díl, nebo jak to je? Hele.
0: No ale to se dozvíš na www.festivalfinale.cz.
1: Nebo jenom vždycky v úterý od 21 hodin na koordinace. To podstatný je tam kompletní program, zároveň tam seženete i vstupenky na jednotlivý projekce a my se na to hrozně těšíme, protože jsme hrdej mediální partner. Další hity Roze a Bruno Mars před náma, tak Jatma Music, hezký odpoledne všem.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Rose a Bruno Mars, no a za chviličku pro vás budeme mít taky Imagine Dragons, Sharks, pro všechny ty, co se ještě chystají k moři.
1: Ano, my teďka vás vezmeme někam úplně jinam, přesně na druhý pól. Jestli máte brusle ve sklepě, tak je vytáhněte, za týden začíná volný a veřejný bruslení.
0: Počkejte, asi nebudou úplně kolečkový brusle.
1: Ne, myslím klasický zimní brusle. V neděli 27. září se otevírá zimní stadion v Rokycanech a nabídne volný bruslení i na svátek na 28. září.
0: To asi nebude úplně jediný zimák. Ne, trošičku mě to jako děsí, jo, protože když se podíváš z okna, tak furt jako na víkend 21 stupňů, prostě sluníčko a my už tady mluvíme o veřejném bruslení.
1: No jasně, je to připomínka toho, že když mrkneš, tak uběhnou 3 měsíce a jsou tady Vánoce.
0: Skvělý, takže za chviličku budeme otvírat první sjezdovku a můžeme se jít klouzat.
1: No, už bych bej váma jako nakupoval vánoční dárky pomálu.
2: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte se.

0: Nabízíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu. Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
5: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
6: Tomas Arsov v Tetě?
5: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
6: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
5: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
7: Izolvest.
6: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
7: Izolvest.
8: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
7: Izolvest.
6: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
7: Izolvest.
8: Tak zavolejte ještě dnes.
6: izol@vest.cz.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Pepo, vstávej.
15: Nemusím.
14: Pepo, už je 8, vstávej.
15: Nemusím.
14: Je pátek, Pepo.
15: Nemusím.
14: Musíš už jít.
15: Nemusím.
16: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
17: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
18: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
19: Datart uvádí Dny Merien.
20: Dny Merien, jo.
19: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
20: No to je sen.
19: Datart, opravdový elektrospecialista.
21: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
22: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: divoký západ, krásný odpoledne, posloucháte Hit Radio FM+, a my už se strašně moc těšíme na jednu důležitou událost.
1: Přesně za měsíc nás čeká retro víkend, kdybyste se nemohli dočkat, tak už dneska po 18. Hit Radio Classic, to nejlepší od 80. let.
0: No, víte co, retro, já to miluju, nevím jak vy, ale věřím, že jo, a taky si myslím, že v těch 80. a 90. letech vlastně vznikala mnohem zajímavější hudba než dneska.
1: Já to tak vnímám taky, ale možná je to tím, že to vnímáme jako nostalgii. Víš, že nás to vrací zpátky v čase, kdybychom se třeba zeptali jako za 15 let dnešních puberťáků, tak by nám řekli, že ta dnešní hudba je pro ně to, co je jako to pravý srdcový.
0: Asi jo, asi to takhle má každá generace, ale víš co, když se dneska podíváš prostě na současný hity a zjistíš, že se ti tam samplujou věci z 90. a z 80. Tak to jako potvrzuje to, co říkám.
1: Je to pravda, že většina těch současných je vlastně předělávka. A kolikrát sám jsem velice překvapený, sakra, co to? To vůbec neznám, ten originál, a najednou to člověk objeví.
0: Ale to se vám pustíme teďka, tak to si myslím, že nikdo nepředělal. Je to švédská popová formace, ku podivu to není ABBA, ale říkají si Ace of Base.

0: Niko Santos, no a za chviličku One Man Show Foundation a Cizí zeď. Tady je divoký západ, který vás nachystá na víkend.
1: Kam vyrazit?
2: Co takhle vínečko? A nebo rovnou vinou stezku. V Chlumčanech se koná velká akce v sobotu 19. září o 14 hodin. Start celý vinný stezky a také veškerý program najdete na náměstí Bohuslava Kašpara. Dohromady vás čeká 8 zastávek s ochutnávkou vín od vinařů z Čech a Moravy a taky živá hudba a DJ společně s večerním programem.
0: Já vás pozvu za netopíry a to do dolu Jeroným. Tuhle sobotu od 19.30 se totiž koná netopíří noc, takže pozorování netopírů, zároveň taky exkluzivní procházka přímo dolem Jeroným a pochopitelně nebude chybět ani program a stezka pro děti.
2: Já se tě musím zeptat, samozřejmě je to takový
0: ano?
2: Jako...
0: Ne, není to pták.
2: Okřídlený, jak se jmenuje samice od netopíra?
0: Netopírka.
2: Ne, netopipír.
3: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
6: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
15: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
16: Pak přijeďte do AutoESA.
15: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
16: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
15: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
16: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
17: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
1: Pepo, vstávej.
19: Nemusím.
1: Pepo, už je 8, vstávej.
19: Nemusím.
1: Je pátek, Pepo.
19: Nemusím.
1: Musíš už jít.
19: Nemusím.
20: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
21: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
22: Máš u sebe korunu?
23: Na co?
22: Na novou vanu ze Senesy.
23: Odkud?
22: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
23: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
24: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
25: Hit Radio FM Plus.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Krásné odpoledne, ladíte Divoký západ, díky moc za to, my jdeme shrnout to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme vám řekli, proč hned teď vyrazit do plzeňské zoo. Až z Venezuely sem přijel indiánský náčelník, který tu speciálně právě pro naší zahradu vyřezává dvě tradiční indiánské lodě. Je to součást nové expozice a vy to celý můžete sledovat až do středy 23. září. Co bude potom pan indiánský náčelník dělat, to nevím, ale přál bych si, velmi bych si přál, aby tady zůstala moby dělat maskota našemu plzeňskému hokeji, protože ten novej, ten se moc nevyved.
0: No a taky jsme hledali zvláštní slova, který doma používáte. Plzeň a taky Chocko jsou velice známí tím, že tady máme jako takový svý nářečí v rámci Západuče. Pošouch, jo, kendelín a tyhle ty věci. Nám přišel ale nádherný vzkaz od Jirky. U nás doma se nic nepoužívá, ale když jsem v pubertě vyrazil za rodinou na Moravu, večer se všichni začali bavit o tom, jestli nepůjdeme na Bečku. Bylo mi těsně před 18, takže jsem vůbec netušil, o čem je řeč. Tvářili se u toho fakt vážně, takže jsem pojal podezření, že jim zdrhla nějaká kráva z ohrady a že je třeba jí chytit. Vůbec se mi nechtělo. Až na místě jsem zjistil, že Bečka je sud. Hodně se mi ulevilo.
1: No víš, no, Bečka a Krígl. No takový to bylo dneska ve čtvrtek na Divokým západě. My se s váma loučíme a těšíme se až v pondělí. Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech. Komplikace stále trvají na dálnici D5, a to kvůli opravám na úrovni Heřmanovy huti a taky Nýřan. Počítejte s tím, že před zúžením se nárazově tvoří kolony a můžete se tady pár minut zdržet. Další komplikace ze západu Čech, tak ty čekáme na našem WhatsAppu 720 870 237.
1: Svijanek pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost. Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: V centru Olympia Plzeň opět jediná oficiální Meridian Lounge v západních Čechách. Dopřejte si terapii módou a připravte se na podzim neskutečně výhodně. 18. až 21. září v centru Olympia Plzeň. Vaše centrum nákupů a zábavy.
5: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
6: V Dobřanech se žije dobře.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Energie znovu zdražují, ceny plynu a elektřiny na světových burzách výrazně rostou a postupně se to promítá také do nabídek českých dodavatelů. Jak by se mohly domácnosti před dalším růstem cen chránit, nastíní ekonom Lukáš Kovanda.
8: V tuto chvíli lze doporučit domácnostem, kterým například končí fixace, aby zvážili další fixaci na ideálně 2 roky, a i ty domácnosti, které vlastně mají třeba smlouvu na dobu neurčitou, také by mohly zvážit fixování.
7: Podle odborníků se vyplatí nabídky porovnat a při fixaci zvážit nejen cenu, ale také délku smlouvy a podmínky jejího ukončení. Prezident Petr Pavel podle očekávání vetoval spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Prezident poukazuje na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu ústava a není možné mu ji jen tak odebrat. Loni se vytřídilo rekordních 770 tun léčiv. Přesto je každý pátý Čech hází do koše. Projekt Nevyhazuj léky zároveň připomíná, že pozornost si zaslouží také domácí lékárnička. To bychom...
9: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
7: Během noci oblačno, místy mlhy, k ránu ranní teploty 12 až 7 stupňů, v údolích kolem 5. Pátek polojasno až oblačno, na západě lokálně slabý déšť nebo přehánky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty pro pátek 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12 a mírný západní vítr.
10: 18. hodina odbyla, znamená to, že startujeme čerstvé vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, hezký čtvrtek přeju.

0: Tak to je velká romantika, taky na tuhle strunu jsme zadrnkali na Hit Radio. Mariah Carey, Hero. Tohle je čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic, dnes s datem 17. září. A takhle budeme pokračovat v těch dalších minutách. To nejlepší z 80. 90. a milénia hrajeme až do 21. večerní. Eric Clapton, Tears in Heaven, a nebo tady Michael Jackson, Beat It. I to pro vás máme připravené do příštích minut, tak užívejte čtvrtek.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.

0: 30. září. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: 12 hlasů, 12 snů, jedna vítězná hvězda. Už 18. září ve Škodalandu rozhodne finále soutěže Trojka hledá svoji hvězdu. Finalisté zaspívají před hvězdnou porotou. Sámer Issa, Davide Mattioli, Viktorie Molcar a Zdeněk Barták. Kdo vyhraje? Přijďte to zjistit. 18. září ve Škodalandu.
4: Haló, lidičky, jestli pato víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají profi voděvy a íčkom stuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market, profi oděvy Mrákov a stavebniny k Dyně. Tak přijďte hýtu.
5: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Peřinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
6: Takže dobrá noc?
5: Velmi dobrá.
7: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
8: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
9: Tiskne, kopíruje, skenuje.
8: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
9: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Porsche Plzeň.
13: Dobrý den.
11: Je Škodovka vaše srdcovka?
13: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
11: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
13: Přijďte, vyberte si a odjeďte v nové spolehlivé Škodovce.
11: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
12: Porsche Plzeň.
13: Porsche-plzeň.cz.
14: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
15: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
16: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
17: Když jde o zdraví.
15: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
16: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
18: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
19: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
18: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
20: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu.
21: Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
22: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
23: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
0: Já se musím přiznat, já mám v garáži, už to je skoro u stropu, tak zacvakaný ty kelímky z festáku do sebe. Jo,
1: tak to mám doma,
0: a má, měří to třeba 2,5 metru a prostě jsou tam a nejsou ani vymytý, prostě to tam.
6: To je největší kýč mít doma tyhle ty kelímky z fotbalových stadionů, koncertů, jako budu mít na památku.
0: Takovej jsem já.
1: A tamhle jsou dveře, Fílo.
23: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Blue Cantrell, Hit 'em Up Style. Rok 2001, obrovský hit, který Blue vystřelil mezi největší hvězdy R&B. A jestli jste u toho tehdy byli, možná si právě teď říkáte, kam těch 25 let zmizelo. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Otočíme teď volant úplně jinam. Z amerického R&B rovnou do Manchesteru a do 90. Oasis. Don't Look Back in Anger vyšlo v roce 1995 na slavném albu What's the Story Morning Glory. A jedna zajímavost, hlavní vokál tam tehdy nespíval Liam Gallagher, jak by možná člověk čekal, ale jeho bratr Noel. A právě tahle písnička se postupně stala jedním z největších koncertních momentů Oasis. Jakmile zazní první tóny, tisíce lidí zpívají společně. Tak i vy teď připravte hlasivky. Oasis, Don't Look Back in Anger, právě teď na Hit Radio.

Cayman, Each Time You Break My Heart. I tohle je čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Vracíme se zpátky do minulosti, nacházíme to nejlepší z našeho hudebního archivu, no a připomeneme i tuhle legendu. Něco pro rockery, řízneme do kytar Guns N' Roses, legendární skupina, která stojí za hitem Knockin' on Heaven's Door. Pochopitelně v jejich podání je to cover, ale velmi úspěšný, tak vám ho rádi připomeneme na Hit Rádiu. Pokračovat do konce hodiny budeme třeba ještě s Junior Senior, Move Your Feet, i s tím můžete počítat.

0: ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od V podlahy.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
10: Haló, lidičky, jestli pato víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají profi voděvy a íčkom stuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market. Profi oděvy Mrákov a stavebniny Gdyně. Tak přijďte jí tu.
11: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
12: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod peřinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
13: Takže dobrá noc?
12: Velmi dobrá.
14: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
15: Postele Losina.
16: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
17: Tiskne, kopíruje, skenuje.
16: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
17: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
18: Tisknu levně CZ.
19: Náplně hned.
20: Porsche Plzeň.
21: Dobrý den.
19: Je Škodovka vaše srdcovka?
21: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
19: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
21: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
19: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
20: Porsche Plzeň.
21: Porsche-plzeň.cz.
22: V centru Olympia Plzeň opět jediná oficiální Merien Lounge v západních Čechách. Dopřejte si terapii módou a připravte se na podzim neskutečně výhodně. 18. až 21. září v centru Olympia Plzeň. Vaše centrum nákupů a zábavy.
23: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
24: Tak co, mami? Byli tady?
25: Byli, Eliško. A moc mi pomohli.
24: To víš, mami. Už bych to sama nezvládla.
26: Nebojte se říct si o pomoc. Pomůžeme tam, kde vy už nevidíte východisko. Využijte terénních služeb, které nabízí Městský ústav sociálních služeb Plzeň. I když jste celý den v práci, anebo bydlíte daleko, u nás máte jistotu, že se o příbuzné postaráme. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. Umíme pomáhat.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: lidičky, jestli pa to víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají profi voděvy a íčkom stuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market, profi oděvy Mrákov a stavebniny Gdyně. Tak přijďte hýtu.
1: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
2: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
1: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
3: Tak k týhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
2: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt jasně happy.
3: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
4: Elfline Transport. Váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
5: To nejlepší z 80. 90. a milénia hraje hudební speciál Hit Radio Classic. Pokračujeme v něm právě teď. Michal Pospíchal s vámi, hezký čtvrtek.

Scorpions s hitem White Dove. Taky takhle zní čtvrtek na Hit Radio. Mimochodem, Scorpions nejsou originální autoři. Písničku nahráli jako svou verzi skladby When the Children Cry od americké kapely White Lion. Původní hardrockovou energii ale přetavili do mnohem klidnější a emotivnější podoby. A přesně takový je i tenhle večer. Chvíli rock, chvíli nostalgie a teď přichází pořádná filmová klasika. Píše se rok 1987, na plátnech se objevuje film Dirty Dancing a z písničky, která měla být původně jenom součástí soundtracku, se stává jeden z největších filmových hitů všech dob.

0: Tohle jsou U96, Club Bizarre. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Pokud jste po dnešku už cítili nějakou tu únavu, tak věřím, že tohle vám vrátí krev zpátky do žil. Evanescence to rozjedou v éteru Hit Radio. Bring me to life. Pořádný hudební nářez. Tak už takhle vám za chvilku na Hit Radio budeme hrát. I DJ Bobo se přihlásí o slovo, i s tím můžete počítat.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu!
6: Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na dětiraje.cz.
8: Bude vejdán.
10: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
11: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
12: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Pezinou hlásíme klid, poštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
13: Takže dobrá noc?
12: Velmi dobrá.
14: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
15: Postele Losina.
16: V centru Olympia Plzeň opět jediná oficiální Merien Lounge v západních Čechách. Dopřejte si terapii módou a připravte se na podzim neskutečně výhodně. 18. až 21. září v centru Olympia Plzeň. Vaše centrum nákupů a zábavy.
17: 12 hlasů, 12 snů, jedna vítězná hvězda.
18: Už 18. září ve Škodalandu rozhodne finále soutěže Trojka hledá svoji hvězdu. Finalisté zaspívají před hvězdnou porotou. Sámer Issa, Davide Mattioli, Viktorie Molcar a Zdeněk Barták. Kdo vyhraje? Přijďte to zjistit. 18. září ve Škodalandu.
19: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
3: Porsche Plzeň.
6: Jo,
13: Dobrý den.
20: Je Škodovka vaše srdcovka?
13: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
20: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
13: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
20: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
13: Porsche Plzeň. Porsche-Plzeň.cz.
21: Jsme stavitelství Šmíd. Stavíme vaše domovy již 36 let. Moderní, dynamická, ale stále rodinná společnost, založená na opravdových hodnotách a letitých zkušenostech.
22: Jsme stavitelství Šmíd. Rádi vás přivítáme v našem zrenovovaném sídle v Plzni a ukážeme, jak se staví domov.
21: Stavitelství Šmíd. Tak se staví domov.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

takhle zní čtvrtek. Somebody dance with me. Rok 1992, taneční parkety, barevná světla a DJ Bobo, který se postupně stal jednou z nejvýraznějších tváří evropského dance popu. A tenhle song, ten odstartoval jeho velkou mezinárodní jízdu. Z devadesátek se vrátíme ještě o pár let zpátky až do roku 1983. Špandau Ballet a jejich True, písnička, která zní, jako kdyby byla stvořena pro večer, kdy trošku zvolníte, necháte všechno kolem sebe být a jenom si užíváte tu hezkou melodii. Pohoda, co? Tak doufám, že tohle vám vyladí náladu. Posloucháte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic až do 21. večerní. Hrajeme to nejlepší z 80., 90. a taky výběr hitů milénia. Tak hlasitost pořádně dobře.

0: Counting Crows, Accidentally in Love. Objevila se v roce 2004 ve filmu Shrek 2 a kapela ji původně napsala přímo jako soundtrack. Právě díky tomu se z ní stal obrovský hit i mimo fanouškovskou základny Counting Crows. Na Hit Radio pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás i tuhle fantastickou věc. O taneční euforii se postarí Shape Shifters s hitem Lola Slim. Písnička, která stojí je na motivu slavné písně Barryho Whitea Let the Music Play. I tohle pro vás máme pro lepší náladu a ten nejlepší večer. Hit Radio.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
7: Tomas Arsov v Tetě?
6: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
7: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
6: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
8: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
9: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod peřinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
10: Takže dobrá noc?
9: Velmi dobrá.
11: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
12: Postele Losina.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Porsche Plzeň.
15: Dobrý den.
14: Je Škodovka vaše srdcovka?
15: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
14: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
15: Přijďte, vyberte si a odjeďte v nové spolehlivé Škodovce.
14: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
15: Porsche Plzeň. Porsche-plzeň.cz.
16: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
17: Tak dobře poslouchejte.
16: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
17: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
18: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na...
17: firma na zážitky. CZ.
10: centru Olympia Plzeň opět jediná oficiální Merien Lounge v západních Čechách. Dopřejte si terapii módou a připravte se na podzim neskutečně výhodně. 18. až 21. září v centru Olympia Plzeň. Vaše centrum nákupů a zábavy.
18: Nové vydání magazínu Reportér.
19: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
18: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo. Pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
19: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
18: A k tomu spousta dalšího čtení.

0: legendární Richie Povery, Mama Maria, to jsme hráli na Hitrádiu. 20. hodina se blíží, posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. I v té příští hodině budeme pokračovat výběrem toho nejlepšího z minulosti.
1: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Pezinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
2: Takže dobrá noc?
1: Velmi dobrá.
3: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
4: Postele Losina.
5: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
6: V Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Domažlické předměstí 610. www.šmucler.cz.
0: Další 60-minutovku hudebního speciálu Hitrádio Classic otevírá Diana Ross s hitem I'm Coming Out. Michal Pospíchal s vámi. Pěkný čtvrtek přeju.

Rádio FM+.

Další skvělá vzpomínka na 90. Eurodance, R&B, první diskotéky a kazety, které se přetáčely tuškou. Prostě éra, která měla svůj vlastní zvuk. A ten teď je připomínáme na Hit Radio v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Teď jedna jednoduchá otázka. Mě alebo ano? Přesouváme se na Slovensko, vysílání přebírají No Name, kapela z Košic, která se během let stala jedním z významných jmen československé hudební scény. Mě alebo ano, právě tahle písnička krásně ukazuje, proč jejich hity tak dobře fungují. Jednoduchý příběh, chytlavý refren a text, ve kterém se může poznat snad úplně každý. Tak si to pojďme teď pořádně užít.

0: Diana King s hitem Shy Guy, rok 1995, Jamaika, reggae, pop a refrén, který se tehdy dostal do hlavy snad každého z nás. Vzpomínali jsme na Hit Rádiu. Diana King se díky tomuhle songu výrazně prosadila taky mimo Karibik a Shy Guy se objevil i na soundtracku k filmu Bad Boys, tedy Mizerové, s Willem Smithem a Martinem Lawrencem. Takže pořádná dávka devadesátek. A teď uděláme skok o pár let dál. Eurythmics, tedy Annie Lennox a Dave Stewart. V roce 1999 se dali znovu dohromady a výsledkem bylo album Peace. Právě z něj pochází skladba I Saved the World Today. Trochu melancholie, trochu naděje a typický zvuk Eurythmics. Tohle budeme hrát už za chvilku.
1: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí, stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
2: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Pezinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
3: Takže dobrá noc?
2: Velmi dobrá.
4: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
5: Postele Losina.
6: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
7: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
8: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
7: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
8: Isolvest.
9: Tak zavolejte ještě dnes.
7: Isol.vest.cz.
10: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
11: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
12: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, běžte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v trail parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do trail parku Klínovec.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Nové vydání magazínu Reportér.
15: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
14: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
15: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
14: A k tomu spousta dalšího čtení.
16: V centru Olympia Plzeň opět jediná oficiální Merien Lounge v západních Čechách. Dopřejte si terapii módou a připravte se na podzim neskutečně výhodně. 18. až 21. září v centru Olympia Plzeň. Vaše centrum nákupů a zábavy.
17: Hit Radio.

Tohle je rodinná kapela, kde zpívali snad úplně všichni. Jasně, poznali jste Kelly Family. I Can't Help Myself jsme vám hráli na Hit Rádiu. Teď je přidáme trochu taneční energie. Přesouváme se do roku 1997. Přichází Dario G, Dream to Me. A možná znáte i v trochu jiné podobě. Skladba vychází z melodie slavné Children od Roberta Milese. A Dario G ji proměnili v další výrazný taneční hit. Takže zasínáme světla a jdeme na parket.

Návrat do 80. Hladíte hudební speciál Hit Radio Classic, hrál Paul Young, Love of the Common People. Z britského popu rovnou domů, do Česka, k pořádné kytaře, pivu a hlavně k pohodě. Kabát a jejich pohoda, písnička, která už svým názvem říká vlastně úplně všechno. Takže jestli jste dneska měli den, kdy toho bylo až moc, teď už víte, co potřebujete. Kabát bude hrát na Hit Radio za chvíli.

0: Prostě koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod peřinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
4: Takže dobrá noc?
3: Velmi dobrá.
5: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes,
7: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Autocentrum Jan Šmucler Plzeň, Horšovský Týn a Klatovy, šmucler.cz.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na
16: Firma na zážitky
13: CZ.
17: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
18: Tiskne, kopíruje, skenuje.
17: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
18: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
16: Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.

0: hudební projekt Miami Sound Machine a Gloria Estefan Dr. Beat. Poslední písnička dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Víc se nám do něj proto čtvrteční vydání nevejde, ale to nevadí, nezoufejte, zítra budeme zpátky zase s nabídkou toho nejlepšího z 80. 90. a výběr hitu milénia tradičně od 18 hodin, tak jak jste zvyklí. Tak užívejte čtvrteční večer s datem 17. září a taky s dalšími hity Hit Radio. Do další hodiny Naughty Boy, Sam Smith, La La La, taky Rembrandt, I'll Be There For You, to znáte ze seriálu Přátelé, a do třetice slíbíme třeba Teddyho Swimse, Lose Control. I to všechno pro vás máme. Do dalších minut.
1: Franto, co pa všechno se dá sušit?
2: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
1: A tvůj bůček?
2: Ten už nestihneš.
3: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
4: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 19. září v Letcích u Plzně. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Hit Radio FM Plus.
12: Zlepši si náladu.

0: naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme před

0: kránovní i ojeté vozy. Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz

0: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Pezinou hlásíme klid, poštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
3: Takže dobrá noc?
2: Velmi dobrá.
4: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
5: Postele Losina.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: Porsche Plzeň.
8: Dobrý den.
7: Je Škodovka vaše srdcovka?
8: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
7: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
8: Přijďte, vyberte si a odjeďte v nové spolehlivé Škodovce.
7: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
9: Porsche Plzeň.
8: Porsche.plzeň.cz.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Peřinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
2: Takže dobrá noc?
1: Velmi dobrá.
3: Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losiná 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní

Cesta na zákaznické centrum. To už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoli a odkudkoli. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskakarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
3: A nyní krátké zprávy z průběhu vaší noci. Pod Peřinou hlásíme klid, polštáře bez větších komplikací a z oblasti zad přicházejí zprávy o příjemné regeneraci.
4: Takže dobrá noc?
3: Velmi dobrá. Dopřejte si lepší zprávy z každé noci. Během dnů Merien od 18. do 21. září získáte v postelích Losina 15% slevu na matrace a 20% na polštáře Maniflex. Dny, které změní vaše noci.
5: Porsche Plzeň.
6: Dobrý den.
7: Je Škodovka vaše srdcovka?
6: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
7: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
6: Přijďte, vyberte si a

remedy.

noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.